0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

I'd like to rearrange it.

0: Wajo, hemaka, gemaka, masa, hucha, noj, tuta, chwao, chwao, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plyn.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: Fuck up.
1: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
2: Cože?
1: Sakru, ne!

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci? Pivo? Ne, Rádio 1.
1: Aha.

0: Minutka po šesté.
1: Krásné a dobré ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádia 1 přeje David Štrbáček. Na úvod, Morricone. Fistful of Dollars. A teď si dáme garáž. Příjemný poslech.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na komorní rodinný festival Mezi lesy. Ten se odehrává v kostele svatého Štěpána ve Skřivani u Rakovníka, v kostelní zahradě, ve vesnici a v jejím okolí. Koná se v sobotu 6. června a vystoupí tam například Kale, Petr Borkovec nebo Lakatoš.

Dvě minutky po půl sedmé. Poklot, Burn, přichází Količ, Real Hero. Ze soundtracku k filmu The

0: Rádia 1.
1: Anifilm. Mezinárodní festival animovaných filmů. 5. až 10. května v Liberci. Vstupte do světa nekonečné fantazie a neuvěřitelných příběhů. Zažijte to nejlepší a nejnovější ze světa animace, skvělé filmy, počítačové hry, virtuální realitu, výstavy i koncerty. To vše na Anifilmu. Na začátku května v Liberci.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zdraví vás Petra Nesvačelová. Letní scéna divadla Ungeld 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve 3 inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeld.cz.
4: Nazdar, co to bastlíš?
5: To je prototyp, než aj na to.
4: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
5: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
4: Taky tě to zajímá?
6: Přijď na Maker Fair Prague.
7: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
6: Křižíkovy pavilony.
7: www.makerfaire.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Dvě minutky po sedmé. Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. A všechno nejlepší k svátku všem Zikmundům. Tímto samozřejmě zdravím i autora oprázku z české historie, který již dlouhou dobu zlepšuje kvalitu mého života. Podius 1989 přichází Darks of Apples and Oranges.

Drobný uslý mustek, když se minulá píseň jmenovala Apples and Oranges, tak takhle se ta jmenuje také. Tentokrát ovšem Smashing Pumpkins.

Jedna z novinek v našem archivu. Girls in Hawaii. Is it happening right now? Stejně tak jako Maktoverskan. Popy. 7:17. Posloucháte Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Novinka v hitparádě Rádia 1, Massive Attack a Tom Waits. A teď Tunde Adebimpe, Somebody New.

0: Hledáte tohle?
1: Přesně tohle auto.
0: Ano, a kilometrovník je nepřetočený. Vůz sice měl několik majitelů, ale byli to...
2: Starý dámy, co najeli víc jak 50.
0: Jo.
1: Tak se koukneme.
0: Ano, jistě. Motor je velmi čistý. Velmi čistý. Jako sníh.
2: Jak sníh?
1: Jak sníh.
0: Tak se na něj koukněte. Máte čas. Nenechte se mnou ovlivňovat.

0: A pro ty, kteří přemýšlí, co budou mít dnes k obědu, Jan Borian, bohyně kuchyně a Fanning Song.
1: Květa, bohyně kuchyně, královna letnice, hrabinka špajzu, její vlasové nudličky v polévce jsou nejstoudnější než španělské mušky. Svými omáčkami by zaplavila

radši by potlačila všechny spoury. Její nadívka je vyznamenáním za statečnost.

vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indy, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu. Za den by dokázala vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indy, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu.

0: zkus prosím, chytlaj sem do tváře. Co je?
1: Nebo.
0: Nevadí.
1: Nebo.
0: Ale původně to stalo.

Na motiv Artura Rimbauda. Čtveračka. Od Nedávno jsme se bavili s kolegyní o nějaké akci motoristů a ona říkala, že to je jak z brožurky od Budaře. Tak tady je brožurka Jana Budaře. Už tehdy v roce 2008 předvídal.

0: Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.

Ghostly Kisses, Strangers. Minutka po osmé. Vám všem ještě jednou krásné a dobré smutní ráno. A teď Megabog, The Clown.

0: Rádio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: V sobotu 2. května proběhne přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
0: Vystoupí tam Taige, Kristina Mantis, Josefina Dask, Nevrtač a Bariel AV.
1: Sobota 2. května od 12:30 do 11:30 živě na Rádiu 1.
0: Moderuje Josef Hradílek.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksu. Argo.cz

Kyoto přicházejí placebo, které vidíte v Praze v listopadu. S úpravou Kate Bush, Running Up That Hill.

Jeho mozek je abnormálně velký. Je tak obrovský, že jeho váha musí značně namáhat krční obratle. Proto naklání hlavu na stranu k rameni, hlavně když ho něco rozčílí nebo vzruší.

0: Lambrini Girls, Cult of Celebrity.
1: Kulturní servis.
0: Přesně tak. 8 hodin 40 minut je tady pravidelný kulturní servis Rádia 1. Pojďme na to. Co vás může potkat kulturního? Z festivalů United Islands, hudební festival na ostrově Štvanice a dalších místech. A jak už víte, uslyšíte i v přímém přenosu u nás na Rádiu 1. AFO Olomouc, mezinárodní festival populárně vědeckých filmů v Olomouci. Kino na hranici, přehlídka polských, českých a slovenských filmů v českém Těšíně a Češině. Už abyste vyjeli z Prahy, pokud chcete stihnout. Filmy. Kino pilotů v 19 hodin Ďábel nosí Pradu 2, v 21.10 drama. Edison Film Hub v 19 hodin Ďábel nosí Pradu 2 a v 21.30 drama. Kino 35 od 20.15 Michael. Kino Dlabačov v 18 hodin neděle a ve 20 hodin Ďábel nosí Pradu 2. Galerie. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, přírůstky. Art Toto, galerie v Uhelné mlýně, mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinsel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu Jiří Petrbok, deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká. Muzeum Montanelli, Who? Why? Trafo galerie, Lucie Rosická, Laundromat, program projemné zacházení. Novoměstská radnice Michal Tomek, rozhovor Anděla s umělou inteligencí a jiné obrazy. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, Devade. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Galerie Rudolfinum, Sahish Rahal, Beyond the City of Time. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. V Rock Café Jiří 231 Climate Revolution. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Art Life, umění pro život. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec Jiří Černický, západ země ze slunce. Karpuchina Gallery, Jina Park a Kurt Gebauer After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Galerie C12 Fashion Grain. Divadla Palác Akropolis 18.30 Neboj si, uličnice. Jatka 78 v 19.30 Happy Hour. Švandovo divadlo v 19 hodin Ukrutně šťastně. A Studio Rubín v 19.30 Fakani. Divadlo v Celetné v 19.30 The Increased Difficulty of Concentration. Koncerty a tančírny u Bukaníra od 23 DJové Dzi, Lilu a Rescue. V Rock Café od 20 Joshua Kuran a The Rubber Ducks a Kaya. V Bike Jesus, Bike Jesus Garden Opening a Groove Bar v 21.30 Diom. No a na Rádiu 1, jak už víte, od 13.30 až do 22.30 přímý přenos z United Islands. To je z kulturního servisu. Jdeme zpátky k hudbě.

8 hodin 54 minut. Je čas rozloučit. Mějte se báječně, užijte si krásný víkend a za 14 dní se budu těšit zase na shledanou. A teď Infidels na závěr. Love Like Semtex.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.

0: zahradních stolů nebo židlí. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
2: Reklama na Radio 1.
3: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hit

Toľko Jeff Tyson a jeho aktuálny single Best Day of My Life, ktorý z minulotýždňovej novinky skončil na 15. priečke a začína tak aktuálny hlavný rebrík 16. kola Veľké sedmy. Na 14. priečke tam sú Střední vlny, čo je projekt Ondry Černohorského z Hard to Frame a Pavla Kabelíka, aka vlastně Šampóna z ex prodavača a respektive Sporto. Určitě si vzpomínáte na tyto tu formácie, respektive projekty, které se dali dohromady a jako Střední vlny tento týždeň v piatok, ano, 1.5. vydávají debutové IPčko, které má velmi prozaický názov A. A z tohoto tu IPčka máme skladbu Poslední dny. Takže 14. miesto, minulotýždňová 5. pozícia, 2 týždne v hitparáde.

Dozněla nám Tereza Richterová a její single Z hory, 13. místo v 16. kole Velké sedmi. No a před námi je 12. Tam je vzostup o dvě priečky. Sú tu chalani, dvaja chalani a jedno dievča, jedna dáma, aby som bol presný, trio, kapela Nerost, skladba Ostrovy a debutová doska Poslední piknik, ktorá vyšla, myslím, že ešte niekedy v marci. 4 týždne v hitparáde, minulotýždňová 14. priečka.

můžem dohadovat, můžem hlasovat, můžem se ptát. Mlčících nemluvňat.

Vašek Havelka a jeho single, prvý single Sky Feathers, který predznamenává novou dosku, která vyjde na konci mája. Minulotýždňová novinka šestka tento týždeň. Pred nami je 5. miesto a tam je minulotýždňové number one. Tri týždne sú v hlavnom rebríku Bloom a ich single Movie.

Taboys. Tak a já se ještě tu na doklikám a povím vám, jedná se o AFA Fest 2026, bude se konat 1. a 2. 5. a bude se konat v priestore Sub-Zero v Nádražní ulici 3 v Prahe a vystoupí tam mnohí, mnohí interpreti, hlavně zahraniční, ale z tých domácích Berlin Manson, Angry Brigade například, tam jsou Jacques Hales zo Slovenska a tak podobně. No a to je všetko. Pardon, ještě jsem chcel dvě pozvánky do kulturního centra Kaštan v středa 29.4. na Fénix, Ziriab a MPM a vo čtvrtok 34. na Čári bude v kulturním centre Kaštan klubová noc United Islands, kde vystoupí LE6, Shizzle a Das Adi. Tak a to je úplně všetko a pojďme na stupně víťazov. Na třetím místě je tretia z těch čtyroch novinek, které postupily z minulého kola a to je pražská kapela Dvořák a jejich single Jsem hroznej.

Tolko třetí město, pražská formácia Dvořák a jejich single Jsem hroznej, minulotýdňová novinka a jako jsem hovoril, bronzová pozícia. Na druhé priečke skončila čtvrtá z toho kvarteta novině, které postupili z minulého kola. Takže najvyššie umiestnená skladba pražská formácia, takisto pražská formácia Treska jednoskvrná a skladba Něco mě studí z debutovej dosky Schovaný v trávě.

Kousek tvýho kafíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápej, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzující špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patří už odmah.

0: Motůrek, hi-hi-ha, holky spolu spast a number one v 16. kole velké sedmi. Času je málo a před námi velmi rýchla rekapitulácia, abyste věděli, na čo můžete hlasovat. Novinka číslo 1, Duo Cosmetic Institute a skladba Konference. Konference, prodej zbytku mojí duše, podpis mobil, převodu jejich akcí, pověst nás. Novinka číslo 2, takisto duo Noisy Pots spolu s reperkou Tanitou 8-Bit Love. Novinka číslo 3, Leto s Monikou, skladba Tiger. Krajinou pretěká zvěratko z těmno. Novinka predposledná, novinka číslo 4, Matej Myslovič, aka Edu Syn a skladba Včeras. Včeras mi slúbil, že dneska ten slúb zas nejak meška, najhoršiu časom už prečkal, čakám zas na... Novinka číslo 5, Adela Jirgová a single KGB. Ano, KGB. 15. miesto, tam je Jeff Tyson a Best Day of My Life. Time, 14. miesto, duo Střední vlny a Poslední dny. Co když život není k žití? 13. miesto, Tereza Richterová, skladba Z hory. 12. miesto, tam je trio Nerost a pieseň Ostrovy. Jedenáctu priečku obsadil Aleš Macenauer, aka Zapomnel sem a jeho single Haló. Desiate miesto, tam je skupina Lanugo a ich single Sklep. Deviate miesto, naozaj orchestra a vesmír. Bez stránek kancionálu stavíme lode do všech kanálů, co ústí v tom. Osmička, bratři, spolu s producentkou Antonello Pacifico aka Roman Rivers, single Closer. Sedmička, Květach, Samota. Šiesté miesto, Václav Havelka a Sky Feathers. Piaté miesto, tam sú Bloom a single Movies. Štvrté miesto, Praga Union, Zase ty lidi. Že se tak sám, ale lidi o co jde, jsme tady, aby byla sranda nebo ne, mějme radost, že pro nás má vesmír slabost a toleruje. Třetí místo, pražská skupina Dvořák a single Jsem hroznej. Druhé místo, takisto pražská kapela Treska jednoskvrná a skladba Něco mě studí. No a number one, hi-hi-ha, holky spolu s Past a single Motůrek. No a to je úplně všetko zo 16. kola Velké sedmi. Nezabudnite zahlasovat, prajem príjemný zbytok pracovného týždňa. No a krásný predložený víkend a o týždeň opäť do počutia pri vysielaní Velké sedmi. Všetko dobré, želá Dan Šavík.
1: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Zveme vás na běh pro paměť národa. Běžíme 5 nebo 10 kilometrů. V Praze 16. května ve Hvězdě, v Plzni už 1. května. Běžíme i na dalších místech v republice. Náš běh ale není o kilometrech. Věnujte svůj běh někomu, na koho by se nemělo zapomenout. Někdo běží za Horákovou, jiný za dědečka s babičkou. Jména píšeme na startovní číslo. Přijďte i s rodinou. Vše i o doprovodném programu najdete na webu běhpropamětnároda.cz.
5: Žádný všední den už nebude všední, protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadlo Ungelt.

0: raketových doplňků. XXX Lutz.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Reklama na Radio 1.

Jedenáctežinek po 11. hodině vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. To znamená, že je tady pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Samozřejmě někdy něco ještě staršího, někdy i něco novějšího. Jedno je jistý. Žádný neustále omletý kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech vám přeje Tomáš Vidra a začínáme s pořadem Staré poledne. Jako první se tady představí britská kapela Zaire, album Every Inch a Man z roku 71 a skladba Strange Kind of Magic. Příjemný poslech.

Tolik britská kapela Zaire a v Británii zůstaneme. Mám tady kapelu Big Bertha, kterou založili bratři Dave Ball a Danny Ball a k ním se přidal bubeník Cozy Powell. Big Bertha to bylo jméno takového toho obrovského děla, který se objevilo ve válce, v první světové válce. Big Bertha, Life in Hamburg z roku 1970 a skladba s názvem Beast.

Tak tolik britská kapela Big Bertha a jejich koncert Live in Hamburg 3. prosince 1970. No samozřejmě skvělý bubnování Kozyho Paula. Tak a teď už je tady formace Excalibur. Album se jmenuje First Album, je to rok 74 a světlo ve tmě Light in the Dark.

Tak tolik kapela Excalibur a jejich first album rok 74, Light in the Dark. Teď se přesuneme do Spojených států, do Louisville v Kentucky za kapelou Crystal. Ona to byla místní kapela, taková křesťanská, hrála v kostele, ale hráli skvělý takový psychedelický rock a jejich velký vzory byly Wishbone Ash. Ostatně je to slyšet. Tady je jejich deska z roku 75 a skladba Údolí světla, Valley of Light.

Tolik kapela Crystal. Fakt, že si jako inspiraci dali Wishbone, než bylo slyšet, a rozhodně je to chválihodné. Teď už je tady kapela Hair. Jejich album Peace vyšlo v roce 1970 a dáme si skladbu Coming Through.

To byla skupina Hair, čili Vlasy a jejich album Peace z roku 1970. Teď už do Liverpoolu. Z Liverpoolu je kapela Pinnacle. Jejich album Assassin vyšlo v roce 1974 a je to teda jako jízda. Takže tady je skladba Astral Traveler.

Tolik kapela Pinnacle z Liverpoolu a jejich album Assassin z roku 74. A to říkal, že to je jízda. No a teď tady máme takovou zajímavost. Vydáme se do Turecka za kapelou Bunalim. Tam ten začátek 70. let se tam některé tyhle ty undergroundové kapely trochu nadechly, ale dlouho to netrvalo. Vlastně nevydali řadovou desku, je to taková, jsou to sebraný singly, čili Singles Collection z roku 71 a my si dáme skladbu Teschwer Köpik Jok, kapela Bunalim.

Tohle kapela Chicken Bones a jejich album Hard Rockin' Concert z roku 75. Teď tady mám Blue Goose a kapelu, v který hrál Eddie Clark, ten přezdívaný Fast Eddie Clark, který se proslavil nejvíc v kapele Motorhead. Ale tohle jsou jeho začátky a ta muzika je docela zajímavá i docela vtipná. Rozhodně začátek skladby nevypadá na to, co z toho nakonec vyjde. Blue Goose with Eddie Clark, rok 74, skladba s názvem Over the Top.

0: Tolik vynikající kapela Blue Goose a Eddie Clark. Teď je jenom taková odbočka.
1: Reklama Rádia 1.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Ve stínech tvary květin.
4: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
3: Jejich vůni nepostrádá.
4: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.

0: bytových doplňků. XXXLutz.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Zveme vás na běh pro paměť národa. Běžíme 5 nebo 10 kilometrů. V Praze 16. května ve Hvězdě, v Plzni už 1. května. Běžíme i na dalších místech v republice. Náš běh ale není o kilometrech. Věnujte svůj běh někomu, na koho by se nemělo zapomenout. Někdo běží za Horákovou, jiný za dědečka s babičkou. Jména píšeme na startovní číslo. Přijďte i s rodinou. Vše i o doprovodném programu najdete na webu běhpropamětnároda.cz.
8: Mezi ploty více

0: sloty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.
2: Tak a teď tady mám zajímavou kapelu, která si říkala Zazu. V roce 75 vydala svoji stejnojmenou desku a dalo by se říct, že jedna strana té desky je takovej country rock střiženej do jihu a druhá strana desky je poměrně zajímavý prog rock. Vybral jsem tu druhou stranu, tady je skladba Up the Island Unisphere.

Tolik kapela Zazu, rok 75, Up the Island, Unisphere. Teď tady máme kapelu, která se pojmenovala Aorta. Jejich druhá deska vyšla v roce 1970 a my si z ní dáme skladbu Pickin' Blues.

Tohle je kapela Aorta a jejich druhá deska z roku 1970. Teď je tady formace Made in Sweden. Už jsem dneska vzal proto, že jejich kytarista Georgi Vadimus, přezdívaný Jože, kytarista a multiinstrumentalista, včera zemřel. A on hrál právě v Made in Sweden, potom hrál v Solar Plexus, pak se odstěhoval do Ameriky a hrál v kapele Blood, Sweat and Tears. No a dlouho, dlouho byl členem kapely Saturday Night Live Band, takže kdo se díval na ty talk show, tak ho tam viděl. Takže vzpomínka na kytaristu Georgi Vadimuse, Jojeho, tady je kapela Made in Sweden, deska z roku 1968, jmenuje se With Love a skladba s názvem Peter Gunn.

Tolik kapela Made in Sweden a vzpomínka na jejich kytaristu. Teď už tady mám kapelu, která se správně celým názvem jmenovala San Francisco's Shiver, ale všichni jim říkali jenom Shiver. Jejich deska vyšla v roce 72 a my si z ní dáme skladbu Alpha Man. Je to pořádná dávka psychedelie.

Tak tolik šílenci z kapely San Francisco's Shiver hrávali na večírkách, který pořádala taková partička filatelistů, který se říkali Hell's Angels. Teď už je tady formace Living Blues, deska Wang Dang Doodle z roku 1970 a titulní skladba, kterou napsal Willie Dixon a v roce 64 ji věnoval Coco Taylor, která z ní udělala hit, ale Living Blues ji předělali a tady je jejich verze.

Kapela Living Blues a jejich verze Wang Dang Doodle. Teď už tady mám formaci Wind, jejich album Seasons je docela skvělé a jejich vzory byly The Who a Uriah Heep. A je to trochu slyšet. Tady jsou Wind, album Seasons z roku 71 a skladba s názvem What Do We Do Now?

Tolik kapela Wind a album Seasons z roku 1971. Teď už je tady formace, která si říkala J.T. Le Band. Jejich album Cooks vyšlo v roce 77 a my si z něho dáme skladbu Ain't Gonna Cry No More.

Tak to byla kapela J. Teal Band. No a teď už je tady John Lee Hooker a Charlie Musselwhite. Album Life at Keystone Club v Palo Alto v Kalifornii, září 1977.

0: Tak to byl John Lee Hooker a jeho album Life at Keystone Club Palo Alto, Kalifornie, září 77. No a to byl konec dnešního Starého poledne. Loučí se s vámi Tomáš Vidra. Těším se na slyšenou příští sobotu. Pokud jste něco nějak neslyšeli, nebo si to chcete zopakovat, tak na platformě YouTube zadáte heslo Staré poledne a v průběhu dneška už to tam bude. A nebo pokud se chcete dozvědět něco o některých deskách trochu detailněji, tak také na platformě YouTube pořad Tisíc Alp na pustý ostrov, který spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem děláme pravidelně každý týden. Mějte se moc hezky a těším se na slyšenou příští sobotu.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Anifilm. Mezinárodní festival animovaných filmů. 5. až 10. května v Liberci. Vstupte do světa nekonečné fantazie a neuvěřitelných příběhů. Zažijte to nejlepší a nejnovější ze světa animace, skvělé filmy, počítačové hry, virtuální realitu, výstavy i koncerty. To vše na Anifilmu. Na začátku května v Liberci.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: Chcete po mě další román s vrahem Ripleym?
6: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
5: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
6: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
5: Více na divadloungeld.cz.

0: a bytových doplňků. XXX Lutz.
1: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Mezi ploty více

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se převadit, všechno bude dobrý.

0: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.

0: Tak, právě nám dohrálo dánské duo Snuggle, píseň s názvem Santan. Snuggle vystoupí 24. května v Praze na ostrově Štvanice v klubu Bike Jesus a to je taková hezká náhodička, protože my, já, Josef Hradílek, Zdenda Lichnovský a Honza Marek se vám nehlásíme ze studia Rádia 1 klasického, ale právě z ostrova Štvanice, kde jsme postavili takový polní studio, protože tady právě probíhá festival United Islands a Rádio 1 tady má svůj vlastní stage a budeme tady celý den. Čau kluci.
1: Ahoj Josefe.
2: Nazdar, čau.
1: A ty ptáčci v pozadí,
0: ptáčci v pozadí.
1: Ty nemáme puštěný, to není podklad, to je opravdové zvíře.
2: Dnes bude všechno opravdové.
0: Mm-hmm. No a tímto vás samozřejmě zveme, doražte za námi klidně, dneska prostě můžeme tady strávit krásný sobotní odpoledne společně se skvělou hudbou. Na Rádio 1 stage dnes vystoupí...

0: Kolik? Pět projektů?
1: Je to tak.
0: Jako první vystoupí Taige už za 20 minut, pak ve 15.45 vystoupí Kristina Mantis, v 17.30 vystoupí Josefina Dusk, v 18.15 Never Touch, ne pardon, 19.15 Never Touch a 21.15 Bariel. A budeme tu do 10, do půl jedenáctý.
1: Do půl jedenáctý.
0: A venku je krásně, svítí slunčko, ani mraka nevidím žádnýho.
2: Je úplně ideálně, podle mě.
0: Takže prostě, jestli jste jako v Praze, že nemáte co dělat, tak dodažte za náma, no.
3: Já bych to vzal doporučil. Dělá se tady hezky kempy,
2: bude to fajn.
3: Budou koncerty, bude povídání, bude pouštění hudby, budeme se mít hezky.
2: A bude Rádio 1.
0: Bude Rádio 1.
2: No, pokud s náma být tady nemůžete, tak s náma samozřejmě můžete zůstat naladěný, protože to je ten hlavní důvod, proč tady dneska jsme, abyste to všechno zažili i na vlnách Rádia 1.
3: Napište nám na chat, my si ho zprovozníme za chvilku a můžeme vám i odpovídat, jaký je počasí, pokud třeba
2: nebo nás chcete. Napište, že nás vůbec slyšíte, protože samozřejmě každý polní vysílání je tak trochu stres, jestli všechno funguje, jestli něco není moc nahlas, něco málo nahlas.
3: A většinou je. A
2: většinou je všechno špatně, samozřejmě. Ale to,
3: a to je,
2: to je na tom hezký.
3: Ano, přesně. Tak je to opravdu, tak pustíme aspoň nějaký mráčky do vysílání.
0: Pustíme nějaký mráčky do vysílání, co tam máš, Dendo?
3: Hele, je tady skvělá hudebnice Jelly Haha, ta vydala loni strašně barevnou, zábavnou desku a teď k ní přidala takovou tu deluxe, teď se dělá hodně deluxe edicí, my vždycky jako čekáš ten rok, než přijde dalších pět singlů.
0: To je takový nový marketingový tah, no, nebo jako funguje to, no, že vlastně si člověk připomene to album, co vyšlo pár měsíců předtím a... Proč ne?
3: Nový singlíky. Proč ne? Clouds Will Carry Me to Sleep. Tak já doufám, pokud chcete spát, spěte, pokud ne, přijďte, anebo si dělejte doma, co chcete.
0: Přesně tak.
3: Rádio 1.
4: Rádio 1 na festivalu United Islands of Prague.
5: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
6: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz

0: Těšíme se moc, no.
1: A jste teda koncertovali ještě před, jako předtím, než jste vydali tu desku, nebo jak dlouho hrajete vlastně? Jak dlouho fungujete jako Tajge?
2: No, to se těžko určuje, no, jakoby prostě my dva s Verčou jsme jako dlouho ještě na vejšce si různě jako skládali ty písničky, občas jsme někde vystoupili, ale jako zorganizovali jsme si to většinou sami, nebyl to prostě žádný velký koncert. Minulý rok jsme vlastně už hráli ve třech, jakoby to Kutnohorský jádro, a to už jsme prostě měli nějaký jako větší koncerty, ale vlastně jako fakt jako oficiální kapela se vším všudy s vydanou disko, je to vlastně až jakoby o toho křtu, což bylo jako letos v lednu.
1: Jo. No a jaký je to vlastně, vy jste původem z Kutné Hory teda, a tam jste teda působili ze začátku, nebo teď jste v Praze, že jo, usazený, nebo působíte tady. Jaký je to vlastně fungovat jako kapela v Kutné Hoře? Dá se tam, je tam kde hrát a je tam nějaká scéna?
0: Myslím, že tam není úplně jako rozjetá právě jako nějak scéna asi kolem tý třeba naší hudby, nebo jako podobný nějak jako kapely třeba z podobného žánru. Je tam, ale je tam spousta hudebníků, takže my právě jako, my jsme vždycky jamovali spíš a takhle, takže to jako bylo, je to velmi jako muzikantsky nějak činný tam v Kutné Hoře, ale není to úplně, že by jsme tam vlastně třeba, že by to tvořilo celou nějakou scénu, která by byla kompaktní, jako třeba žánrově nebo tak, takže to tam jsme byli spíš třeba my takhle mimo, pak zase prostě nějaký, jako nevím, garáž rock a takhle.
1: Jasně.
0: Takže tak, ale prostě je tam hezký, jako vždycky tam sejdeme s kamarádama a hrajeme prostě tak nějak jako pro srandu.
1: Jo. A byl to ten důvod teda, proč jste se přestěhovali do Prahy, abyste mohli jako aktivněji, nebo tady jako být na blíž jako nějaký jako scéně, která vám je bližší? Nebo...
0: My jsme tady studovali vlastně na vejšce, takže a pak jsme tady prostě zůstali, jako já jsem si dávno dřív říkala, že jo, určitě se pak vrátíme do Kutné Hory, ale nechtělo se mě a ještě se mi furt nechce.
1: No jsme rádi, že vás tu máme v Praze a dneska nám tady zahrajete krásně na Štvanici, už vlastně za 5 minut vám začíná set, tak bychom pomalu měli končit, tak vás nebudu už to zdržovat. Díky moc, že jste za námi takhle zavítali na chviličku, popovídali si s náma a přeju vám, ať se koncert povede, ať se neupečete na tom sluníčku samozřejmě ty, co nestihnou přijít na Štvanici, tak se to můžou poslechnout live na Rádiu 1, což je super, takže vlastně vás uslyší spousta lidí.
2: Skvělý, jsme ani nevěděli.
1: No, je to přenášený live, takže...
2: Stará možná neměli říkat.
1: No, tak ať se to povede a
0: díky.
1: Díky
0: moc.
1: Mějte
0: díky
1: se,
0: moc.
1: Zatím. Ahoj.
3: Rádio 1 na festivalu United Islands of Prague. Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
4: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz

Děkujeme moc krát. Tak v téhle písničce se zpívá, že ani na mojí kůži nesvítí slunce, tak na vaši jo, díky, že to zvládáte na tom sluníčku, jsme moc rádi. Jsme tady trochu krytý, ale je to super. Teď dáme písničku, která je právě taková naopak letní. Napsala jsem ji během jednoho jako letního večera, letní noci. Takže to jako už taky tak nepařilo sluníčko. Je to spíš takový to měkký světlo zapadajícího slunce, ale věřím, že to zvládnete.

Moc děkujeme.

Moc vám děkujem. Tohle byly dvě písničky z našeho alba Květiny Nonstop. Tahle ta poslední se jmenovala právě Květiny Nonstop. My jsme tak úplně uzavřeli kruh té desky, protože jsme spojili poslední písničku s tou první. Ta první písnička na desce Zemský, to je taková vlastně trošku depresivní o tom, když právě člověk sní o tom, že by byl někde jinde, kde by třeba bylo hezky. Ale to už se nám děje i tady. Zima je za náma a věci budou se dít. A my teď zahrajeme písničku Topoly, která je taková nejněžnější z toho našeho alba. Je taky jedna z našich nejstarších a my jsme ji pojmenovali podle řady topolů, která roste u nás v Kutné Hoře. My jsme z Kutné Hory původem, tady mi teda tři vepředu. A tohle je taková písnička o všech možných přáních, který člověk má, nebo možná o tom, o nějakém jednom přání, který si člověk vždycky přeje, když je třeba 22, nebo něco takového.

Děkuji moc. Teď dáme naopak tu nejtanečnější věc z našeho alba. A je to písnička, která se jmenuje To je život. A je to To je život ve smyslu ne jako selavý, ale jako jaký život, jako skvělej. Takže tohle bude naše předposlední písnička, už se blížíme ke konci. Všichni šli domů, sklo sklíze.

Děkuji moc krát. Děkuji moc. My hrozně moc děkujeme za pozvání, jsme hrozně rádi, že jsme si mohli zahrát na United Islands. Děkujeme vám, že jste tady s námi byli v tom sluníčku, moc si to vážíme, děkujeme. My jsme Taige a tohle bude naše poslední písnička, která se jmenuje Co by ne.

0: Děkuji moc krát, užijte si zbytek United Islands, mějte se krásně.
1: Díky moc.
2: Díky.
3: Bye-bye. Thank you.

0: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.

0: Tak, právě nám dohráli Girls in Hawaii, Is It Happening Right Now, hlásíme se vám opět z našeho polního studia Rádia 1 na ostrově Štvanice, kde právě probíhá festival United Islands. Před chvílí na Rádio 1 stage dohráli Taige, který jste mohli taky slyšet ze svých přijímačů. A nám se to moc líbilo, doufám, že se to líbilo i vám, věřím, že ano. Co kluci, jak se máte? Nejsem tady sám, je tady se mnou Zdenda, Honza.
1: Hele, já mám pocit, že jsem se stihnul spálit. On ten nástup toho jako léta je to hrozně jako velký. Já nevím, jestli bylo, ale jak tady... Hele, Zenda mi podal, děkuju.
2: Já jsem přines
1: krém. 50, tak to bude,
2: pro děti,
1: už
2: ale...
1: Už to bude jenom lepší. Už mě čeká jenom alergický záchvat dneska, no, možná to tady v přírodě.
2: Mám prášky.
0: Ale jsme vybavení, máme prášky, krém, všechno, prostě jak na táboře.
1: Každopádně stavte se tady za náma, je to fajn.
2: Na krém.
1: Na krém, nebo na prášky proti alergii.
2: To je krém de la krém české scény samozřejmě. Jo? To se tady děje na Rádio 1 stage, jak jste asi zaregistrovali, je tady primárně tuzemská hudba, teda primárně jenom, počítáme tam i slovenskou, protože v 15.45 zahraje Kristina Mantis. Teď se na to těšíme, je to za hodinku, do té doby si tady pouštíme písničky, povídáme si, užíváme si život. Ty cvakáš
1: já
2: krémem.
1: Já cvakám krémem, je to slyšet, co? Tak já ho zacvaknu, už na to nebudu šát.
0: A můžeme spustit další písničku třeba, ne? Nebo chcete ještě něco dodat?
2: A jak se máš ty?
0: Já se mám dobře, jako právě v první letní den, připadám si, jak prostě je to tady, no, se slunce, horko, pivíčko, teda to ještě nemáme, ale třeba přijde. Prostě festáček, pohodička,
2: studio.
0: Český léto, no.
2: Je to tak?
1: Začíná. Nikdo z nás to nečekal, protože koukám, že všichni máme dlouhý kalhoty.
0: Jo, no, tak jako já...
1: A dlouhý kalhoty má i Ondřej Bambas z Rádia 1, který nás tady přišel navštívit, zamávat. Mává teďka na mikrofon, což neslyšíte.
0: Je tu s námi, ale...
2: A byl tu včera dokonce. Na kousek.
1: Jaké to bylo včera, Bambi? Ukazuje zdvižený palec, což znamená...
2: Nebyl to prostředníček.
0: To vnímám pozitivně.
1: Ano.
2: Je to v pořádku.
1: Tak si pojďme pustit velmi další skladbu.
0: Jo, pustíme si další věc. Bear Cloud, domácí projekt mladého hudebníka Šimona Havelky a pecka s názvem In the Last Dream.
1: Palec nahoru.
2: No rozhodně. No to jenom dobublává, to jenom dobublává, aby se neřeklo, to už je on.

0: Magic flaws and the racism together. Nah, it's just a BBM thing.
1: Tak, už domluvil Jim Legacy.
2: Přesně tak, Jim Legacy domluvil skvělý banger s názvem I don't know, IDK, IDK. Zdravíme všechny posluchače, ať už tady na Štvanici, a nebo posluchače, co nás posloucháte u svých přijímačů, v autě, doma, kdekoliv, na chalupě.
1: To by šlo? Na dětce.
2: Já bych se vám nedělal, kdybyste byli na chalupě, protože prostě je krásný víkend, krásný letní den a my se tady se s Dendou užíváme teďko ve studiu Rádia 1 na United Islands.
1: Já bych to podepsal.
2: No.
1: I know, bych možná řekl. Mimochodem, Jim Legacy vydal loni skvělou desku Black British Music a teď na ní navázal právě tímhle singlem a za mě furt skvělý.
2: Mm.
1: Takže jako do té chaloupky na United Islands. Na United Islands příští rok.
2: Kežby, na Radio 1 stage, ideálně.
1: Ideálně, já bych za to horoval.
2: A já bych horoval i za Joshe Da Costu, kterého se pustíme následně.
1: Yes.
2: Mladý hudebník z Ameriky, kterýho jsem měl štěstí vidět naživo, ale jenom jako součástí kapely projektu DuckTales, kdy jsi v Praze a teď vydal svůj debutový single, myslím, letos, s názvem Skygirl. Je to
1: dobrá obloha. Plecka.
2: Ha? Obloha.
1: Zase tady tak, máme tu oblohu.
2: Jsme měli sluníčko, mraky, teď máme oblohu. Tak pouštíme Josh Da Costa, Skygirl. Yes.

0: is up there, he's not really doing nothing. You know, he's just scratching over the DAC. And basically what we do is press up instrumental tracks to everything we do, because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a mic.
1: To jsou dobrý rady.
2: Furt povídá.
3: No, to, ale... byl, to byl guru, legendární MC rapovej, který už bohužel teda nežije, zemřel před x lety, jsem na nějakou nemoc. To je jedno, rest in peace guru. Krásná písnička Loungin.
1: Což hezky sedí k tomu, co se tady děje. My tady máme studio Rádia 1 na Louce, těsně před scénou Rádia 1 na United Islands. Lidé jsou tu na dekách.
3: Loungujeme tady.
1: Loungujeme si. Na zdraví. Ano, na zdravíme. Zdraví. Posloucháte Rádio 1 živě. A i vy, co sedíte doma, nebo na chalupách, nebo kdekoliv jinde, tak nás taky posloucháte naživo. A je to jako, kdybyste tady byli s námi.
3: Je to tak. A možná i slyšíte v pozadí, jak zvučí...
1: Kopáček.
3: Kopáček, Kristýna Mantis, bude vystupovat za půl hodiny zhruba.
1: Zhruba, ano.
3: 45 začne tady na Radio 1 stage.
2: A bude to nahlas.
3: Bude to
2: jo. Dobře. Zatím mi to tak připadá, ale uvidíme. Necháme se překvapit.
1: Je fakt, bubeník má úhos.
3: Ano.
1: Že jo, takovej ten jako, že nemá tam hadříky přes toho.
2: Je, my vám můžeme pustit, kdybyste chtěli.
1: No, dej tam náčuch. Tohle je bubeník, Kristýny, a no tak.
2: A už nezvučí.
1: A sner. Ne, to nebyl sner. Tady se dělají ještě vědecký pokusy. Pokud se dostanete před scénu Rádia 1, tak tady cca každou půl hodinku vybouchne plechovka. Což teda jako... Když se tohle děje ve studiu, tak mě to trošku děsí. Mm. Naštěstí je to trošku dál od nás, takže to myslím, k nám nemůže doletět.
2: Pozitivně, že nám tu zatím nic nechytlo, což je vždycky ta lepší možnost.
1: Je to
2: a
1: tak.
2: Vysíláme.
1: Je to tak, je to zábava. Přijďte se podívat.
3: Přijďte, doražte za náma.
2: Klidně nám napište.
1: Přesně.
2: Ať máme s váma nějakou zpětnou vazbu, píšete nám na chatu, zde kdo nám napsal. Samé zahraničí to
1: přijde. Děkujeme za to. Hezky. Přišlo nám z Velké Británie pozdravení.
3: Z Islingtonu.
1: Ano, z Islingtonu. Někdo se ptal, nevím, jestli kdo to je, protože se nepodepsal, ale někde v pivní zahrádce, a ptal se, jak se jmenuje tady ta kapela. A teď já nevím, jaká kapela to zrovna byla.
3: Jo.
1: Ale každopádně dohráli nám Taige, to je ten první koncert, co jste slyšeli za chvíli, Kristýna Mantis. Mezitím písničky, tracklist nepíšeme, takže se klidně takhle ptejte, co hraje, jenom to musíte trošku upřesnit, nebo napsat přesný čas.
3: Jaký čas, no.
1: My to tady tak jako hážeme jako příjemný pinčes, střídáme se, pouštíme, co máme rádi a co se hodí.
3: Pouštíme hodně novinek, co vyšly letos, nebo i třeba kapely, které nás čekají naživo v Čechách, že třeba zavíte na nějaký festival letní nebo do klubu. Mm-hmm. A jedním z takových jmén je i typický amík, jak jsme si tady shodli, Kurt Weill, který vystoupí v Praze, a teď nevím, kdy přesně.
2: V září,
3: jo, tak až po létě.
2: A tím skončíme léto.
3: Chystá novou desku, vydat teď vydal...
2: Desátou desku, proč?
3: Desátou už.
2: Desátá deska v řadě to bude.
3: 2. září vystoupí v Arše, tuším.
2: Mm-hmm. Mně se na tom líbí, že ty desky zní furt stejně. Má 10 a zní to pořád úplně stejně.
3: Stejně
2: ale
3: dobře.
2: Co je na tom zajímavý, furt je to dobrý.
3: Je to tak.
1: Strašný hooks.
3: Ale chci vlastně podotknout, že tady u toho nového singlu, který se za chvíli pustíme, který vyšel před pár týdny, tak mi přijde, že Kurt Weill trošku rapuje.
2: Jo. Je to
3: což
2: tak.
3: Je poloha, kterou jsme u něj ještě...
2: Ale je to velmi, jak se říká dneska, low-key. Jako.
3: Jo. Low-key rap.
2: Není to na první dobrou, ale je to tak. Tam.
1: Je, já bych se chtěl ještě hrozně pustit... Já jsem si říkal, jste to vy? Já jsem si chtěl... Ano, už slyšíme hlas Kristýny Mantis, což mi připomíná, že bych se chtěl pustit hrozně cover Kurta Weilla, kdy on jako coveruje Charlie XCX se svýma dcerama. A je to
3: vůbec neznám.
1: A vůbec to nevyšlo, oni to jenom jako vyhodili
3: ven.
1: Jako já jsem to hrozně rychle jako stáhl. A mám to tady připravené, Constant Repeat, a je to hrozně hezký.
3: Tak
1: a
3: si pak pustíme taky.
1: A je to super. Takže Kurt Weill 2. září, velký doporučení. Nicméně teď máte šanci ještě před létem si zajít třeba sem. Ono tady to léto konec konců začíná, takže Kurt Weill ho zavře, ale my ho otvíráme.
3: Kurt Weillem.
1: Tak. Chance to Bleed, tak se jmenuje ten single z nadcházející desky.
3: Je to tak.
2: Posloucháte Radio 1.
1: A ještě zdravíme Bobeše do Holandska. Ten
2: ano,
1: nám taky,
2: taky. A ještě zdravíme, psala nám včera Daniel z Austrálie, no. Z městečka Mountain Lagoon, že její manžel, Čech, je. Adam, který miluje Radio 1, slaví 40. Tak mu přejeme všechno nejlepší.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady z ostrovů. Kolik tam mají hodin? Prahy. 11 večer. Jsou značně, tak to můžou slavit. Před náma. No teď už strašně slaví.
1: Strašně slaví. No tak my slavíme s váma 40. To je nádherný. Připijeme si taky za chvilku.
3: Yes.
1: Jo. Tak Chance to Bleed, Kurt Weill, Radio 1.
3: Jdeme na to.

0: Skočíme do toho. Tohle je Pure Link na Rádiu 1 a taky hlas Rainy Millera ve skladbě Yellow Bone.
1: Krásná, klidná věc. No a nás teď čeká přímý přenos. To slyšíte v pozadí. Každou chvíli začne hrát Kristina Manty s kapelou, mladá slovenská hudebnice. Jak jsme mohli slyšet na zvukovce, bude to pořádný rock'n'roll.
0: Shodli jsme se, že to bude rockec, tak schválně si to stvrdí naše očekávání.
1: No, se na to moc těším a můžeme se těšit i na krátký rozhovor i po koncertě tady u nás v polním studiu na United Islands na Štvanici.
0: Je to tak, rozhovory naživo. Mimochodem Kristina Manty vydala svoje debutový EP loni, eponymní. A teď má venku čerstvý nový single, který jsem slyšel na zvukovce a jmenuje se Dogu Bagu Fa Fa Fa.
1: Tak se těším,
2: až hezký název. Řekni to rychle.
0: Dogu Bagu Fa Fa Fa.
1: Hezký. Bagu, fa, fa, fa.
0: Tam není totiž žádná, tam není nic, jako, co by ti zašmodrchalo jazyk ve výsledku. To je takový, jako, že se to hezky říká.
1: Yeah.
0: A taky se mimochodem vzadu chystá už celá crew Josefiny Dusk. A na to se hodně těším, to máme 17.30 živě, to mě hodně baví její desky. Méter, to je její poslední deska.
2: Konečně pořádnej Woodstock na rádu jedna.
0: Konečně taky, Rockets trošku splněm, no pak přijde Nevrtač a Bariel a bude po Rockets.
1: Bude zase taniny.
0: Bude taniny, takže já si myslím, že tady můžete zažít úplně všechno.
1: Celý spektrum, je tu krásně, doražte za náma. Ale teď už dejme prostor.
0: Namažte se krémem proti opalování.
1: Hydratujte se.
0: Tak.
1: Ale teď už dejme prostor tedy Kristýně Mantis a kapele.
0: Přesně tak. Já to tam takhle dám tu stage.
1: Takhle.
0: A můžeme to ještě domluvit, kdyby tam náhodou nebyla. Je to ono, že? Tak za chvilku se ozve.
1: První úder
0: do snéru nebo do kopáku?
1: Odhadu kopák.
0: A co máš radši?
1: Snér.
0: Kopák.
1: Já nevím.
0: Tak ten snare je takový, víš, jsi zvyklý, že je to na druhou, ale zase je to takový klasičtější.
1: I když vlastně to bude asi spíš snare, když jde o ten soulový rock'n'roll, tak si představuji, že to začne...
0: Nebo na hajtku odklepat.
1: Uvidíme,
0: mohli bychom tady jako, napište nám na chat, jestli si myslíte, že se teď ozve snare, kopák, nebo činel. My totiž nevidíme na pódium.
1: Snare! Krásným snérem jsme zahájili, nebo kapela zahájila koncert.
3: Hezky poslední. Please give a hand to the charming and beautiful and magical Kristina

Hello, moje jméno je Kristina Mentis a dnes vám zahráme na festivale United Islands. Nehambite sa a kľudne poďte viac dopredu.

Ďakujem.

0: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.

0: Tak, zdravíme všechny posluchačky, posluchače Rádia 1, opět tady z našeho polního studia na Štvanici v Praze, kde právě probíhá festival United Islands, který nám dohrál Rostam, producent z Ameriky, bývalý člen kapely Vampire Weekend. A úspěšný producent, který stojí za spoustou velkých popových desek v současnosti a jeho novinka s názvem Back of a Truck. Jak se ti to líbilo, Honzo?
1: Já

0: kapelou, nebo aspoň z částí kapely, abychom se s nimi popovídali o jejich právě proběhlém vystoupení tady na United Islands na Radio 1 Stage. Byl to Rockets, jak říká Zdenda.
1: Tohle všechno můžete čekat, no ale ještě než to dočkáte, pustím vám Morgan Nagler se skladbou Hurts, kterou můžete znát třeba v první verzi od skupiny Fiddler. Mm-hmm. Posloucháte Radio 1.
2: To tady nemůžete dělat!
3: To je Radio 1.

0: Tak, doznívá nám krásná verze písně Thinking About You, původně od Franka Oceana, tentokrát ale v podání Fleaho, který ho můžete znát jako basáka Red Hot Chili Peppers a vydal letos krásnou debutovou vlastně desku v 60 letech, nebo kolik mu je, vydal debutovou jazzovou desku. Možná to spousta lidí nečekalo, ale doporučuji každopádně k poslechu. No a opět vás zdravíme, hlásíme se z polního studia Rádia 1 na Štvanici, United Islands. No a nejsme tu sami, do našeho polního studia zavítali dva členové projektu Kristina Mantis. Jestli můžu teda vás jako ten projekt nazvat takhle jako, říkáte si jako kapela Kristina Mantis?
1: Ano, nebo, jo. Ano.
0: Tak vítám tady Kristýnu a Andreje.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak jak se vám hrálo, jaký jsou pocity po koncertě?
1: Hralo sa tak, že nám bolo extrémne teplo, že sme sa veľmi spotili, ale bolo to veľmi, veľmi fajn, lebo bolo dosť ľudí.
0: Jo.
1: Aj som videla, že reagujú na to, že hýbu sa, tancujú a
0: videl
1: takto,
0: som tanečníky, no. Takže
1: bolo to super. Veľmi príjemné.
0: Jo, bola to príjemná, bola taká dobrá energická smršť rock'n'rollová. Myslím, že to sedlo krásne do tý nálady tady.
3: My máme tanečníkov rádi.
1: Áno.
0: A vy jste loni vydali debutový EP, eponymní, že jo, jestli se nepletu.
1: Ano.
0: A předtím nějak řadu singlů, takže vy jste relativně vlastně nový, mladý projekt. A dokonce jste získali ocenění Objev roku, Radiohead Awards na Slovensku. No a jak se perete s tím úspěchem a s tou slávou?
3: Rukami, nohami.
1: No, je to také, že... Je to veľmi príjemné.
0: Aha.
1: A mám pocit, že stále ako keby to nevnímam úplne tak, ako by, veľmi ma to baví, cítim vášeň preto a je to také, že asi stále si chcem zachovať, neviem, aspoň dúfam, že tam stále ostáva nejaká taká pokora, lebo snažím sa k tomu pristupovať stále s takou pokorou, že
0: jasne.
1: Áno, odkiaľ pochádzam a že vlastne som začínala vlastne s ničím a za taký krátky čas, ako keby, že to takto nejako sa... ukázalo, tak jo. Si to vážím hlavně, že cítím vděčnost, tak.
0: Skvělý. A hodně hrajete, hodně koncertujete?
1: Čeká
0: vás nějaká jako jarní, letní šňůra festivalová?
1: Nevím, že či šňůra, jakože přesně před tímto koncertem jsme se bavili, že v podstatě mám pocit, že jsme stále na turné, jako keby.
0: Jo.
1: Lebo minulý rok jsme mali koncerty v Čechách, v Německu, Švajčiarsku, Anglicku. To bylo také, že fakt, že turné, jako keby, že jsme to nazvali, že Eurotour, ale v podstatě ty koncerty jsou stále, čiže, no. Ale nechystáme nějaké také, že oficiálné turné.
0: Jasně. A tohle byl asi první festival, předpokládám letošní, nebo už jste hrál někde
1: ano,
0: open
1: ano.
0: Air?
1: Ano, toto je první.
0: A vyhovuje vám hrát venku, nebo radši hrajete spíš v klubech, kde je přítmí a...
1: Aj, akože kebyže si mám vybrať, tak mám radšej prítmie a že je to také ako kebyže viac tajomnejšie,
0: jo.
1: Ale mám pocit, že každý ten koncert je jedinečný niečím, fakt, že no, stále jasne. Je to iné.
0: A chtěl jsem se ptát, jak vlastně vypadá proces tvorby u vás, jestli skládáte písně jako kapela, nebo jestli ty přijdeš s nějakým nápadem, nějakou kostrou písně a pak to nějak jako aranžujete spolu, nebo jestli kapela je jenom jako živý doprovod.
1: No, to je přesně to, že tým je to taký projekt, akoby, že já prichádzam s nápadom, ale tvorím akoby, že s producentom, že my jsme tam v tom dvaja a potom vlastně kapela to dotvára, ale vnímam to tak, že všetci sú v tom veľmi dôležití.
0: Mm.
1: Že teraz akože z istotou viem povedať, že všetci sú v tom dôležití.
0: Jo. A chtěl jsem se taky zeptat, jsme se dočetli, že jsi hrála na baskytaru v nějakých v dřívějších projektech.
1: Ano.
0: V čem jsi hrála, nebo s kým jsi hrála předtím?
1: To byly také menší kapely.
0: Jo.
1: Byla jsem v dievčenské, úplně na začátku jsem byla v dievčenské kapele.
0: Mm.
1: A většinou to byly také jakoby, že menší projekty.
0: Jo.
1: Také jakože, že no.
0: Není něco, co by třeba naši posluchačky mohli znát, nebo...
1: Myslím,
0: spíš jako
1: nevím,
0: lokální
1: jako,
0: projekty.
1: Skoro lokálné, jo. Jakoby, že no.
0: No a co vás čeká v nejbližší budoucnosti? Koncertování nebo nahrávat? Chystáte nějaký nový release pro tento rok?
1: Chystám se určitě nahrávat. Byla by som rád, akoby, že EPčko vyšlo další album, že album, ale skôr já jsem na také, že EP, že také jako keby, že jednohubky to sú,
0: jo.
1: Ale také, že radšej, ako keby, že nech si to vypočujú poriadne, než že celé dlhosiahly album. Čiže toto určite, že nahrávanie, tvorba a potom taká najväčšia vec asi nás čaká, že pohoda, budeme hrať na pohode.
0: Hezky.
1: A to je taký môj aj taký sen, že zahrať si na pohode.
0: Jo.
1: Čiže to sa splní.
0: No jasne, ale to som koukal, že tam je parádny line-up, zase teda ako vždycky, ale to si to obzvlášť teda... vytříbený.
1: No, tak je to už vypredané a jo. Hlavně to slaví vlastně 30 rokov, jo, čiže...
3: To se těšíme velmi.
0: To bude velký ročník.
1: No, no, no.
0: A na jaký hrajete stage?
1: Café Kušnírik.
0: Aha.
1: Na tom, nevím ještě, který den. To ještě se máme potvrdit. No,
0: ještě čas. No skvělý, tak je něco, co byste třeba rádi vyřídili pražskému posluchačstvu?
1: Nech to celé sledujú, nech prídu na koncerty a možno, že čo je také špeciálne, takže nech si vypočujú nový single, ktorý vyšiel tento týždeň v útorok. A volá sa to, že Dogu Bagu, je to také tak japonsky ladené, lebo môj veľký sen taký je, že ísť na krátke turné do Japonska.
0: Aha, tak, hezky.
1: Tak uvidíme, že čo sa podarí.
0: Tak to držíme palce.
1: Ďakujem.
0: A kde vás môžou posluchači sledovať? Na Instagramu, čo pokládám, na všade, sociální sítě.
1: Áno, áno, Spotify, Instagram, uh-huh. Asi Instagram najviac, tam to je také, že tam to sa snažím, akože všade sa to snažím cieliť, ale no asi Insta je taký, že...
0: Jo. Skvělý. No tak jo, tak děkujem moc krát za váš čas a za krásný koncert. Myslím, že jste tady všichni užili a přejeme vám, ať se vám daří nadále a ať se jednou podíváte do toho Japonska. A,
1: děkujeme.
3: A
0: zase někdy na viděnou. A na slyšenou.
3: Ahoj.
1: Děkujeme.
0: Mějte se hezky.
1: Ahoj.
2: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
4: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
5: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, zdravím vás opět z polního studia na Štvanici, kde právě probíhá festival United Islands. Právě odbylo 17 hodin a nastal čas na kulturní servis, když si myslím, že by všichni měli být dneska jen a pouze tady s námi, ať už osobně nebo on air. Ale přečtu vám, co všechno jiného můžete dneska vidět v Praze a okolí za kulturní zajímavosti. Podíváme se na sekci festivaly United Islands, samozřejmě, kde se právě nacházíme my, hudební festival na ostrově Štvanice a dalších místech. AFO Olomouc. V Olomouci mezinárodní festival populárně vědeckých filmů v Olomouci. Kino na hranici, přehlídka polských, českých a slovenských filmů v Českém Těšině a Češině. Tak a dneska můžete zajít do kina. Kino pilotů 19.00, Ďábel nosí Pradu a ve 21.10 drama. Edison Film Hub 19.00, opět Ďábel nosí Pradu 2 a 21.30 drama. Kino 35, 20.15 Michael. Kino Dlabačov 18.00 neděle a 20.00 Ďábel nosí Pradu 2. No a kam můžete zajít? Do galerii. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad, zrcadle současného umění. V galerii Benedikta Rejta v Lounech můžete zajít na výstavu s názvem Přírůstky. Art to galerie v Uhelném mlýně, Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu Jiří Petrbok, Deník pacienta. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Roztoky století ve fotografii. Pozadí můžete slyšet už zvukovku Josefiny Dusk, která bude vystupovat za půl hodiny právě tady na Štvanici na Rádio 1 Stage. Ale pojďme dál na galerie, výčet galerii, galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint krajiny vnitřního bloudění, Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká, muzeum Montanelli, Who, Why, Trafo galerie Lucie Rosická, Landromat, program pro jemné zacházení, Novoměstské radnice, výstava Michala Tomka, rozhovor Anděla s umělou inteligencí a jiné obrazy, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Kemp, Centrum architektury a městského plánování, výstava s názvem Devade, Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest, galerie Rudolfinum, Sahage, Rahal, Beyond the City of Time, Muzeum Kampa Václav Sokol, Hojnost, v Rokafé výstava Jiřího 231, Climate Revolution, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, Umění pro život, ve Chvalském zámku výstava Cesta kolem světa za 80 dní, galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Karpuchina galerie, Jina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas, The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara, Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside a v galerii C12 Fashion Grain. Kam můžete zajít do divadla tento víkend, nebo dnes, Palác Akropolis 18.30, Neboj si uličnice, Jatka 78 19.30, Happy Hour, Švandovo divadlo 19.00, Ukrutně šťastni a Studio Rubin 19.30, Fakani a v divadle v Celetné. Můžete zajít na představení The Increased Difficulty of Concentration v 19.30. No a koncerty a tančírny u Bukanýra ve 23.00 budou DJs Dzi, Lilu a Rescue. V Rockafe 20.00 Joshua Curran, The Rubber Ducks plus Kaya. Bike Jesus Garden Opening, otvíračka Bike Jesusu asi tady na Štvanici, kousek od nás. Groove Bar 21.30 Diom. No a na Rádiu 1, pokud budete spíš doma nebo v autě a budete mít nalezený Rádiu 1, tak do 10:30 vám poskytujeme přímý přenos právě tady z United Islands na Štvanici. A nikdy jsem takhle nečetl kulturní servis při zvukovce jinýho projektu a bylo to velmi zábavný. Tak jo.
2: Já jsem si hrozně užil být sidekickem na kulturním servise, jsem jako přikyvoval. přikyvoval a přikyvoval.
1: Dával jsi ten rytm, dodával jsi tomu trošku rytmus.
2: A nespívali tam ty back vokály na zvukovce Kecáš? Bylo to Kecáš.
1: To krásně šlo dohromady.
2: Což jako bylo vyloženě jako... No, vem
1: kecal jsem, no. To bylo, celou dobu jsem kecal.
2: Mně to přišlo jako vyloženě jako art piece, jo, že prostě tohle je opravdu jako umění Rádia 1. Stejně tak bude tady umění na Rádio 1 stage, protože ty back vokály Kecáš a to, co teď slyšíte, tak pochází z velmi mnohočetné grupy okolo Josefiny Dask, která bude vystupovat v 17.30. A já si myslím, že můžeme, nebo já můžu za sebe s klidem říct, že to bude něco unikátního, protože nádherný složení, zboristi, elektronický bicí, je tam DJ, je tam strašně moc zpěvů, jsou kostýmy, bude se tancovat.
1: Jo, už čistě, wow. Čistě jako vizuálně je to už teď velmi lákavý.
2: Je to tak? Přijďte. Ježiš, ty nejseš vyjetej.
3: Já myslím, že kecáte. Víš, jakože jak se po tomhle může někdo nás brát vážně.
1: Je,
2: ale tak kdo jiný by měl zvukovku, kde sbory zpívají Kecáš?
3: Ne, je to krásný.
2: Jako Koubis čekal, že jo. A už to rube.
3: Všechno už dává smysl.
2: Je to tak, život dává smysl.
1: Já už nevím, co slyším, nebo odkud co slyším.
2: Jo, je to,
1: v tom, to je, víš, co to... v takovém jako oblaku jako zvuku a tom.
2: Taková senzorická, mnoho senzorická zkušenost, jo, že ty se dostaneš úplně jako... do jiného vesmíru, což si myslím, že hudba Josefiny Dask jako velmi jako, řekněme, znázorňuje nebo způsobuje na posluchačích, tak si to budete moct sami ověřit na koncertě, který vám samozřejmě zprostředkujeme živě na rádiu.
1: Za 20 minut začíná a do té doby máme ještě prostě čas na to si pouštět nějaký písničky, co tady máme pro vás připravený, hezky letní.
3: Hezký písničky.
1: Hezký písničky.
2: Myslím, že tam hraje ten kulturní servis, já to vypnu, já to bude možná příjemnější.
1: Tak jsi říkal, že tam něco jim nehraje.
2: Ano, jako neměli jako synknutý BPM bubeník Josefiny Dask a bubeník tady Renegade Soundwave, což
3: příště,
2: přesně. Můžeme doporučit nějaký pěkný mashup, Jana Kománková by mohla zařídit třeba. No, pojďme dál.
1: Tak jo, pojďme dál.
2: Teď tady dáme nějakou, já jsem tam nechal divočinu, to je Shadow Joffy Helfer, to víte, myslím z její složky Lil Mariko Blow It, nebo z tvojí?
1: Ne, z mojí není.
2: Protože většinou seš to ty nebo ona, takže... Takže doporučeníčko. No, když jako vykrádám, máme, že jo, složky doporučené singly a právě tohle myslím od Joffy.
1: Jo.
2: Lil Mariko a Blow It, taková hodně nakopnutá divoká věc, což si myslím, že by mohlo tak nějak ukázat, co se bude dít v příštích minutách.
1: Yes, tak čekají nás hezký chvíle teďko, divoký.
2: Přesně tak.
3: Rádio 1,
2: tak pustíme rozlučkovou znělku kulturního servisu, pak Lil Mariko a ještě vám bereme na 20 minut písničky a budeme se mít hezky tady.
1: Velký chaos. Sorry.

0: budeme muset tnout MF Duma trošku předčasně, protože právě nám se na rádio jedna stage chystá Josefína Dask na svoje vystoupení s kapelou. A my se na to moc těšíme, protože to vypadá, že to bude velmi strhující show, jak zvukově, tak i vizuálně.
1: Těšíme se velmi. Těšil jsem se od začátku, co byla ohlášena. To já jsem se těšil na všechny, jo, ale tohle je pro mě vlastně takový, jakože jsem si to nikdy nedokázal představit, jak to bude naživo, a představil jsem si mnoho různých variant. Jo. A teď se ukáže ta pravda.
2: Já mám pocit, že jsem na Woodstocku. Rok 69.
1: Prostě. A co ti to způsobuje, tento pocit?
0: Josefína Dask.
2: No, je to jeden z momentů rozhodně.
1: Mm-hmm. Jo, je to pravda. Je to pravda. A je to dobrý pocit být?
2: Jasně, tak.
1: V tomto období? Chtěl bys se tam jako odstnout? Vědomě?
2: Asi jo.
0: Aspoň jednou to zažít.
2: Aspoň jednou, no. Jako ne každý den, to ne.
1: Každý
2: to
1: den
2: ne.
1: Jo, no, právě.
2: Všeho moc škodí, ale...
0: Ale jednou, jo.
1: Já bych tam dostal úpal, tam bylo určitě hrozný vedro.
2: Hele, mně stačí United Islands, když se 26, já nemusím.
1: A je 2. května, jako
0: to je ono. No takže léto začíná prostě s májem v roku 2026. 1. máje je léta čas.
2: A jaro jsme zrušili, to nebude už. Zima, léto.
0: Jo.
1: Tak, já jsem to tam rovnou přihodil, takže až nám skočí do uší něco, co se bude dít na stage, tak to znamená, začíná Josefína Dask.
0: A to se děje právě teď.
2: Posloucháte Rádio 1.
1: Josefína Dask. Koncert live. Yeah.

Děkujeme. Thank you.

Děkujeme.

Děkujeme.

Děkujeme. Tohle to byla písnička pro mýho syna Noemka, který je tam někde vzadu.

Děkujeme. Zahrajeme poslední písničku.

Thank you.

0: Děkujeme moc. Chtěla bych vám ještě představit naši kapelu. Máme tady tanečnici Amálku. Tanečnici Simču. Sbor z Tábora. Katie byla dneska s náma poprvý. Marťa. Jachim na bicí. A DJ Kde. Já jsem Josefína Dask a dohromady jsme, teda jo, já jsem Josefína Dušková a dohromady jsme Josefína Dask, takže děkujeme.
1: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
2: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
3: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.

0: Tak, právě nám dohrála novinka s názvem Badlands od Kevina Morbyho a Honzo, ty si říkal, že na tom...
1: Je to spolupráce ještě spolupráce s Justinem Vernonem, nebolím Bon Iverem a ještě věc. Písničkářkou Amelie Meath, pokud nekomolím její jméno, jsem si tím úplně jistý. Čtvrt na sedm, ty si dobře poznamenal, že je to přesná půlka našeho vysílání, našeho živého vysílání z polního studia na Štvanici.
0: Jo, zdravíme všechny, kdo jsou tady s náma, nebo kdo, všechny, kdo nás poslouchají ze svých přijímačů. My máme za sebou teď skvělý koncert Josefiny Dusk, bylo to velmi strhující a za chvíli se můžeme těšit na rozhovor se Josefínou. Až trošku si odpočine po tom výkonu, protože
1: bylo to náročné,
0: zaslouženě naprosto.
1: Naprosto.
0: A no a mezi čase si můžeme
1: písničky
0: dál pouštět.
1: Jako vždycky,
0: no.
1: Rádio 1 a písničky, hezký písničky se budeme pouštět až do čtvrt na 8, což je přesně za hodinu, kdy se můžeme těšit na set Nevrtače.
0: Mm-hmm. Se kterým pak bude taky následovat samozřejmě rozhovor. Mm-hmm. No, čekají nás ještě hezký chvíle tady.
1: Jsou tady dva koncerty, krom Nevrtače, ještě samozřejmě Bary, ale kterým to celý zavřeme, který bude o čtvrt na 10 až do 10. A potom konec a přepneme do studia Rádia 1, kde už celkem klasicky pro sobotní večer poběží pořád workout.
0: Mm-hmm. No a my si teď pustíme píseň I Like You od hudebnice, která se říká Nalan. Pro mě je to zatím jeden z objevů letošního roku a jeden z nejlepších releaseů zatím, co vyšel, podle mě. A tak se ho pojďme pustit, jsi pro?
1: Jsem naprosto pro.
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Rádio 1.

0: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz

0: Tak právě nám dohrává legenda soulová, neosoulová Jill Scott, To Be Honest. Hlásíme se opět z polního studia Rádia 1. Na United Island se nacházíme na Štvanici v Praze. No a nejsme tu ve studiu sami, je tu s námi i jsou tu s námi tři zástupkyně projektu Josefína Dusk, Josefína Dušková a holky tanečnice, omlouvám se, zapomněl jsem jména.
1: Amálie.
2: Simona.
0: Tak zdravíme.
1: Zdravíme.
0: A jak se vám hrálo? Bylo to, no, povídejte, jak se vám hrálo?
2: Tak já začnu. Jako bylo to hezký, ale být takhle na denním světle, to už jsme docela dlouho nezažili.
0: To jsem si všiml, že vám to, že vám to do vás pralo přímo.
2: Nejenom, jako, že to do nás pralo, ale i to, že prostě je světlo, že je den.
0: Jo.
2: A tak jsme zvyklí spíš hrát v takových jeskyních klubech a tak to bylo zajímavý, no, ale jako hezký to bylo za mě.
1: Souhlasím asi, no. A za mě to byl druhý koncert, takže stále trošku taká premiéra.
0: Aha.
1: Ale bylo to velmi super. Hlavně lidé byli velmi fajn, na to, že bylo strašně teplo, tak prostě tam byli a bylo to pěkné jich tam vidět.
0: Skvělý.
3: Jsem tě skvělá a no, největší jako problém bylo asi to, že prostě nevidíš nic, ale v pohodě.
0: Ale to víc se do toho můžeš třeba ponořit,
3: no,
0: ne?
3: No, právě, že přes to sluníčko ne.
0: Jo.
2: Nevidíš nic, ale vidíš všechno zároveň, tak je zvláštní.
0: No, my jsme se to hodně užili, my jsme tady sledovali tady ze stanu a bylo to fakt super.
2: Já jsem vás tam neviděl, ale...
0: To je tím sluníčkem, ale...
3: Já jsem neviděl nikoho.
0: Byli jsme tam, tady jsme byli. A užili jsme si to velmi. A dovedu si představit, že vlastně asi jako když hrajete v klubu, tak tam hrajou velkou roli světla, ne? Nebo nějaký jako dýmy a tak. No, a... Pochopil jsem to tak, že vlastně performance, nebo to, ten live setup je to hlavní jádro toho vlastně, určitě, toho projektu, že vlastně k tomu to všechno nějak směřuje. Je to tak, že ty jsi vlastně herečka vystudovaná a že nějaká ta teatrálnost asi v tom hraje velkou roli?
2: Jo. Jako určitě na tom zakládáme. Zároveň teď vlastně s příchodem dalšího alba, novýho, jsme přizvali ten sbor, takže mi přijde, že jsme se teď trošku víc snažili to udělat víc... tak víc hudebnější, než to bývalo. Takže jako pořád ta performance je důležitá část, ale je to, za mě je to víc hudebnější. Tak.
0: No a to mě přivádí k další otázce. Já jsem právě přemýšlel nad tím, že jako hudebně je to pro mě osobně taky dost nezařaditelný, nebo cítím tam hodně různých asi vlivů a zajímalo by mě, co vlastně tě jako ovlivňuje, nebo vás ovlivňuje hudebně. Jaký jsou primární vlivy, nebo co?
2: No jako, mně se to teda hodně mění a zároveň, když už něco přichází jako vliv, tak od toho odcházím, protože bych nerada kopírovala něco. A vlastně úplně nejlíp se mi tvoří, když nic neposlouchám a když mě nic neovlivňuje. A když hodně poslouchám nějaký věci, tak jsem úplně ztracená a vlastně nejsem schopná jakoby nic...
0: Jo, že tě to omezuje spíš.
2: Jo, hodně mě to omezuje, no, jako... Protože si říkám, ty musím být lepší, nebo musím být stejně dobrá, jako prostě oni.
0: Jo.
2: A no, takže, ale jako vlivy tam jsou, prostě elektronická hudba celkově, třeba z 80. let, začátky elektronické hudby, tak to byla jako taková primární ovliva.
0: A ty jsi z Tábora, že jo? Jsi jediná z Tábora z toho projektu, nebo jo?
1: Jo, já jsem z Prahy.
0: Aha.
1: Já jsem z Liptovského Mikuláš.
0: Liptovský Mikuláš, tam to mám velmi rád, tam to je moje oblíbené slovenské město. Super. Že Tábor je známý tím, že tam je docela výrazná hudební scéna a spousta jako projektů, který pak působí v Praze, vlastně mají kořeny v Táboře, tak to tě možná asi taky nějak ovlivnilo? Nebo...
2: To mi přijde, že vůbec.
0: Ne?
2: Necítíš
0: tu spjatost s tím?
2: Jako bohužel, já jsem prostě vlastně nevzdělaný člověk v hudbě a když jsem se vrátila z Londýna, kde jsem vlastně začala dělat hudbu, tak jsem vlastně vůbec nevěděla skoro nic o český hudební scéně. Takže teď vlastně, jak hrajeme na těch festiácích nebo různě, když hrajeme a potkáváme ty lidi, tak teprve jako teď, nebo ne teď, už je to díl, ale prostě zjišťuju vlastně, kdo tady působí a tak. A Akale teda znám, jestli ty třeba mluvíš o nich.
0: No třeba.
2: No, tak.
0: Jo. Já jsem si všiml, že na konci setu si řekla, že my jsme Josefína Dusk a já jsem Josefína Dušková, jo. Takže Josefína Dusk je teda kolektivní, je to kolektiv spíš,
2: teď
0: než
2: už,
0: jako...
2: Teď už jo.
0: Takže vy holky se taky považujete za tady Josefínu tady. Dusk.
1: Josefína Dusk.
4: Já taky.
2: Teď už asi jo.
0: Jo.
2: Ale začínali jsme právě úplně jenom já a můj DJ a... takže jako...
0: Solově.
2: A pak to... Třeba super. Se přejmenujeme.
0: Jo, jo. No skvělý, a na závěr se ještě zeptám, jaký máte plány. Ty jsi zmiňovala, že teda chystáš novou, nebo chystáte novou desku.
2: Co?
0: Nebo ne?
2: Novou desku, ne. Nová deska, která teď bych vycházela, jsem říkala.
0: Jo, takhle, vyšla, pardon, aha, jsem to špatně pochopil. Vyšla loni, že jo?
2: Vyšla na konci roku, no.
0: Jo. A co teda plánujete, jestli něco plánujete?
2: Plánujeme singly, hodně singly letos, doufejme.
1: A něco všichni spolu,
2: no jakože... Chci se teď snažit, protože většinou to bylo spíš tak, že se to všechno tvořilo prostě vlastně hodně soukromně, jenom já a happy DJ. A teď ten rok jsem si říkala, že bych tam chtěla víc zapojit ostatní.
0: Jo,
2: byla
0: super,
2: bych ráda,
0: to kolektivnější.
2: Kdyby to bylo kolektivnější teď, no.
0: Skvělý, tak to se určitě máme na co těšit, věřím tomu.
2: Yes.
0: Těšíme se na další fázi ve vývoji evoluce projektu Josefína Dusk. Tak moc krát děkujeme za váš čas a za vaše skvělé vystoupení, bylo to fakt strhující a přejeme vám, ať se vám daří ve všem nadále a užijte si zbytek festivalu, jestli tady plánujete ještě zůstat chvíli.
2: Určitě.
0: Tak jo, tak díky moc, mějte se.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.

0: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.

Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a no.

0: s tím masem.
1: Tak, opět
2: slušný krevety tohle.
1: Zdravíme posluchačky jedna, ať už tady na Štvanici, nebo kdekoliv jinde, kde máte Rádio 1 naladěný. Hlásíme se opět z polního studia na Štvanici z festivalu United Islands. Za pár minut začne Nevrtač hrát svoje věci. My se na to moc těšíme. Nebude hrát sám na té stage, bude tam i řadu hostů. DJku mu dělá Dita.
3: Je to tak?
1: Svačinová a my si taky tady trošku svačíme momentálně ve studiu.
3: Zastihli
2: jste nás po večeře. Já myslím, že ten večer teď tak jako poměrně změní ráz, protože tady máme před sebou dva projekty, které budou rozhodně tanečnější.
3: No tak proti Josefině Dusk to byl velmi taneční, nicméně můžeme říct,
2: to je to
3: do těch jako potemnělejch klubů, kde se vyprávějí jisté příběhy a duní velmi tvrdé beaty. A já jsem zvědavý, jak to tady bude vyznívat v tom doznívajícím odpolední. No, protože už teď zapadlo za most.
1: Zapadlo slunce za viadukt a to prostě taky zlověstný, jakože teď nastane
3: apokalypsa.
1: Ne, vyloženě apokalypsa, ale prostě asi party, no.
3: Ano, což jako ono to často spolu dost souvisí, no, víš, jako tyhle dvě věci. Uvidíme, jakým směrem se to pohrne a já doufám, že vy se pohrnete směrem sem na ostrov Štvanice, kde máme scénu, Rádia 1, máme Rádia tu stage, máme tu studio, máme tu svačinku.
2: Co jiného vám taky zbývá, že jo?
3: A máme tu pohodu.
2: To jinak nejde, tak samozřejmě zůstaňte u vašich přijímačů, protože budeme až do 9:30, kdy přepneme do studia k pořadu Workout, tak budeme stále vysílat přímý přenos tady z festivalu United Islands. Dostanete ještě dva živé sety Nevrtač a Beryl a dva rozhovory s konkrétníma interpretama a taky spoustu písniček. My jsme tady ostatně taky konstatovali, že ten den, ten krásný první slunej den tak trochu ovlivňoval tu naši hudbu tady na místě, protože jsme vlastně navzdory plánům hráli sami taky jako až feel good věci, ale je možný.
3: Ty jsi chtěl hrát feel bad věci, to si říkal.
2: Měl jsem to v plánu, ale třeba s tím západem slunce se právě na to dostane. Přijďte si taky pro nálepky, máme tady nálepky a nějaký merch, jste naprosto vítaný přijít a vzít si to. Co nás čeká dál, pánové?
1: No, každou chvíli by měl Martin Nouza alias Nevrtač naskočit na pódium a předvíst Co umí.
3: Opět můžeme jakoby diskutovat nad tím, jaký nástroj bude první v jeho setu, samozřejmě, což je moje oblíbená kategorie.
2: Já bych diskutoval, jestli tam nějaký nástroj je.
3: Ale já něco slyším.
2: Je to nástroj?
3: To je bezesporu.
1: Už něco zjevuje.
2: Ano.
3: Toto je syntetický syntezátor. Je to tam, slyšíme. Tak jo, tak užijte si tak živák Nevrtač.
2: Tak už se to asi opravdu děje. Martin Nouza, a.k.a. Nevrtač. Živý set právě teď na Rádiu 1. Ej.

0: Čau, čau, čau. Zdravím všechny. Díky, že jste tady. Tohle byl Co si budem a další song bude Safe Space, na který přijde můj obrovský kamarád a talent Matyášovi kamarádi, který určitě znáte. That's him. Jak mu to sluší? A nefunguje mu mikrofon? Není možný. Máme chybu.
1: Ahoj Ostrovy, ahoj. Dobrý podvečer. Už to funguje.
0: Very nice, jedem.
1: Dobrý večer.
0: Matyášovi kamarádi.
1: Nebrtáč, dobrý.

0: Je to tak, safe space.
1: Nevrtáš! Matyášovi kamarádi ještě jednou.
2: Díky.
1: Crazy, dík moc.
2: Díky, mějte se.
3: Ty fešáku.
1: OK, Matyášovi kamarádi, crazy. OK, další song. Guilty Pleasures. No hele, každý máte svoje Guilty Pleasure určitě. Nějaký. Podle mě žádný Guilty Pleasure není guilty. Ale moje Guilty Pleasure je, že hraju FIFA Everyday a o tomhle tenhle song.

everyday. A kdo ne, taky. OK, sklidníme to. Všechno bude ok. Tenhle ten song jsem nahrál pro svoji holku, která se stala mojí DJkou. Crazy. DJ Dita.

0: Dík moc.
1: Tohle ten song jsem napsal včera, ale musím ho dát už dneska, nemůžu to vydržet, tak uvidíme, co se to stane, co se stane.

starý Indigo. Čítárna Unijazz, koperce v gridu. Máš 30 lidí na Dukle, takhle to už nebude. Takhle to už nebude. Sejdem se na avu.

0: máme. No, večer z hosty pokračuje. Teď bych chtěl hrozně přivítat mýho dlouholetýho obrovského kamaráda a hudebního vzora, se kterým jsem měl kapelu a pak jsem měl tu čest s ním dělat i jeho následující desky. Jmenuje se Zdenda Lichnovský, je projekt Lichnovský. Tak obrovský shoutout pro Lichnovskýho. To je on. A nás tehdy na chatě postihla taková jako eurodancová mánie a tak jsme si řekli, že si uděláme eurodancový song. A teď je nejlepší příležitost zahrát, tak West Ham dneska prohrál 0-3, tak West Ham to nedá. Jsi připojený?
1: Já už jsem v Matrixu.
0: Je připojený, jdem na to.
1: Prohráli s Brentfordem, když tak, což se poměrně dalo čekat, ale...
0: Fotbalové okénko.
1: Vzhledem té formě, jako co mají poslední dobou, tak to mohla dopadnout o trošku líp, než jenom 3-0. Ale ta písnička je o tom, že se člověk furt snaží a jednou to dopadne dobře.
0: Lichnovský.
1: Nevrtač.

0: Lichnovský.
1: Nevrtáč, Dita. Děkuju za pozvání.
0: Tak i fotbal proběhl, to je taky moje důležitá součást, kterou byste měli vědět. Blížíme se ke konci. Času máme ještě. Další song se jmenuje Budu muset jít dál.

OK. Předpolední song je můj asi nejoblíbenější. Je to můj první úplně single, který jsem udělal, když jsem úplně s tímhle začínal. Jmenuje se Bro Terapie a jdem na to.

Yes. Dík moc. OK, tak já bych chtěl hrozně poděkovat. Díky moc za pozvání United Thailands. Je to crazy. Podle, když bylo tak 13, tak jsem byl na tomhle festiáku poprvé, ještě tehdy v centru. No a 13 let, 14 uběhlo a jsem tady na stage, takže crazy. Díky moc za pozvání. Data DJ. Já jsem Nevrtač, budu moc rád, jestli mě někde poslechnete a díky moc ještě jednou, užijte si večer, po mně Bariel, kámoš, úplně skvělý taky, tak tu buďte a mějte krásný večer, čau.

Neřekli, neřekli. Dík moc.

0: Rádio 1 na festivalu United Islands of Prague. Rádio 1 na festivalu United Islands of Prague.
1: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
2: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.

0: Jedem.
1: Tak a my jedeme. Posloucháte Rádio 1.
2: Opět se hlásíme tady z polního studia Rádio 1 na Štvanici, kde probíhá festival United Islands a právě na Rádio 1 stage dohrál producent Martin Nouza alias Never Touch a máme tu čest, že Martin zavítal k nám do studia a je tu s námi, abychom se zeptali na pár otázek. Nazdar, Martine.
3: Čau, kikuci, čau, ahoj.
2: Jak se ti hrálo?
3: Hele, dobrý, no, byl to první koncert za světla pro mě.
2: Jo, jsem si říkal, no, že ty jsi...
1: Nejseš první, kdo to tady říká.
3: Jo? Ok, no, tak...
1: Všichni jsou z toho jako znepokojený.
3: Hele, bylo to takový jako slunečný. Mě tehdy, když jsem začínal, tak Vojta Tkáč recenzoval moji hudbu, jestli to umí představit na festivalu Při západu slunce.
2: Aha, tak to...
3: Na střeše.
1: To vyšlo akorát.
2: Tak takže to jakoby dneska... Nastalo, dneska... Ta situace.
1: A popsal by si svoji hudbu spíš jako noční hudbu, nebo jako
3: hele,
1: denní hudbu?
3: Tehdy ještě,
1: a nebo
3: jsem dělal...
1: hudbu pro západy slunce, to
3: je ta otázka. Já nevím, no, tak jako hopsa hejsa, ale snažím se, aby to bylo jako i mancholický a tak. Západ slunce asi dobrý.
2: Myslím, že to hezky sedlo, no, že to fakt to...
3: Jo, bylo to.
2: Crowd byl příjemný a celkově dobrý vibe.
3: Dobré, užil jsem si to moc.
2: Já jsem se chtěl zeptat, ty jsi začal trackem Familia, což vyšlo nedávno, na tracku hostuje Anky. A chci se zeptat, protože vlastně mi to přijde dneska celý tady takový jako rodinný, obzvlášť teď jako tady ta sekce Never Touch a po Never Touchově Bariel. Jak je pro tebe rodina důležitá, jako nejen v životě, ale i třeba v tvorbě?
3: Hele, velmi, no. Takže na surovou okolností jsem měl všechny babičky,
2: fakt?
3: Dědu, byla tu máma, táta, od Dity mý přítelkyně přišly jako máma, teta, takže jako rodina přišla. A tohle jako hudební je pro mě nějak taky jako, že vlastně si jako... Ujdu mu, jak je skvělý, jak se potkáváme. A já to vlastně nikdy dokážu úplně popsat, ale jako já vždycky přijím jakou tu akci, je to vinila nebo něco a já jsem tam vždycky úplně jako 4 hodiny úplně u vytržení, kde se jako potkávám s lidma a je to vlastně, si říkám, to je vlastně hustý, my se jako vlastně nikdo moc jako neznáme, ale zároveň se známe hrozně dlouho, jakože teď jako s tebou třeba se známe jako...
2: Leta.
3: Si pamatuju, že mě bylo 17, když jsme samozřejmě jde Thunderdogs poprvé.
2: Thunderdogs,
3: jako,
1: prostě neříkej, kolik let. Ti bylo, když jsme se potkali my.
3: No, to by bylo 13, no.
2: Fakt
3: ty jsi mě hlídal na koncert, no? On za mě hlídal ze Zdenou na koncertě, tehdy, když mi bylo 13.
1: Jsme byli až tak strejdové takový.
2: Tak to je fakt familie.
3: A ten Vlado Del Rey si dělal srandu, že mají školku založenou, mě hlídej. No, takže je to důležitý, no. A jo. Vlastně i to propojování mě teďka jako hodně bá a s Ankym to hrozně sedlo. To bylo
2: to jo, to jako... super. Škoda, že tady nemohl zandat live feed, ale
3: no,
2: on tady hrál
3: nějak...
2: včera s hodou okolností.
3: On hrál včera, jsem koukal, že zandal totálně live stage, takže a dneska říkal, že měl v půl devátý šichtu, takže...
2: Jo, jo.
3: Takže nebyl, ale...
2: Je to busy člověk,
3: pouštím no. Si ho z počítače.
2: Jasný.
3: No,
2: jakoby to byl s námi vlastně.
3: Jakoby to byl s námi.
2: Slyšeli jsme ho. No a moc se mi líbí taky teda kombinace na stage tebe s Ditou, že Dita vlastně máš DJku Ditu.
3: Jo.
2: Tvoje partnerka taky, zdravíme Ditu tam.
1: To je familie.
3: Dita familie, ano. No.
2: To hrozně...
3: Hele, to mě asi napadlo teďka...
2: Fresh setup.
3: Jo, to je teďka jako... já jsem před tímhle koncertem se hrál ve Fuxu, jsem přeskakoval Antonimu Směrkovej, to je takový jako londýnský producent a říkal jsem si úplně, to je hrozně jako smutný, že chodím na ty koncerty jako sám, já jsem vždycky byl prostě bubeník z kapel, vždycky jsem měl kolem sebe milion lidí. Jsem byl jako, to by bylo dobrý mít aspoň jako toho člověka, co mi to jako pustí, to by bylo super. A teď jako tak sedíme s Ditou na kafíčku a říkám, tyhle, co kdybys to byla ty? A ona, oh, ne, to jako nikdy. A já říkám, ty jo, ale to bys jako dala, to bylo super, jako, že to prostě to bude dobrý. No a pak se to jako vystalo, trošku přemlouvání a najednou mám prostě Ditu na stage a podle mě s poslední dobou sklízí větší ovoce než já, což mám hroznou radost a minule se jí lidi ptali, jestli to jako produkuje celý, jo, tak já říkám, říkej, že jo, hele,
1: řekla.
3: Je to tvůj kredit, no jasně, to skvělý. Prostě.
2: No bo vidíš, že jsi to hrozně užívala na stage.
3: Jo, no, to jako,
1: hraješ
3: to
1: na bicí vůbec ještě?
3: Hele, na bicí teďka mám takovou jako pauzu, z 200 jsem už jednu prodal, tu dětskou, za který jsem začínal předtím jako X, to už bylo třeba 20 let, tak tu už jsem prodal a jednu ještě mám, kdyby náhodou mě, protože já pořád jako poslouchám kytarovky a říkám si jako jednou, že tu špatný nápad mít kapelu udělám znova. Teď jsem takový to, teď ti píšu jako diplomku o tom, jakože jak kapely upadají, jak do kapely prostě doháje.
2: To bych si rád přečet.
3: No vidíš, Lukáš od vás mi vyplňoval dotazník, takže tam zahrnutý okay, taky.
2: Okay.
3: No, takže jako, a vy jste tam jako ta kapela, co má jako dobrý impact, jakoby, ale jinak to je trochu...
2: Aha.
3: Set situace, no.
1: Hele, viděli jsme tam dneska docela hodně spoluprací. Matyášovi kamarádi, Anky, Zdeněk Lichnovský. Doplň mě, jestli jsem někoho vynechal, ale máš nějakou jako spolupráci, kterou chystáš, nebo třeba nějakou novou spolupráci, kterou bys chtěl udělat?
3: Hele, teďka... No teďka přemýšlím, my trošku jako si hrajeme s tím, že jsme s Ankym udělali celou jako EP desku, něco takového tenhle rok, ale uvidíme. Ale jsem si říkal, že mě jako baví ty spolupráce a že jako pro mě je pořád jako ta hlavní je dělat tu hudbu, skládat to a jako fakt jako skládám texty stylem jako jedu v tramvaji, něco se stane a pak to nějak nahraju. Takže jako když tam mám nějakého toho profíka, co fakt jako ví, co má dělat, tak je to jako super. Takže spolupráce budou, určitě.
2: Tak taky zapadá do toho, do té familie, že do té rodiny.
3: Přesně, vlastně, to bych chtěl jako koupuješ. Budovat, tenhle ten jako...
1: Snová spolupráce, kdyby jsi mohl
3: snová
1: vybrat
3: spolupráce, puu, teďka jo. Teď mě
2: klidně ze zahraničí. Zkušil.
3: Ze zahraničí dokonce.
2: A nebo to možná to limitujeme na tu českou scénu.
3: Na tu českou
1: ne? Scénu. Koukoliv. I mrtví lidi klidně zahraničí.
3: Mrtví lidi. Teď se mě opět dorazil, hoši.
1: Tak nemusíš odpovídat.
3: Nemusím odpovídat. Ne. Ha, teď jsem třeba přemýšlel, followla mě na Instagramu Jambro, která byla v tom nějakým tom rapovým Mac v rap něco takového. A pak jsem říkal, že to je ta Avra má jako extrémní R&B a říkám si, že to by bylo vlastně bylo celkem cool jít do toho jako poslat do těch tanečních věcích, ale pff, vím já, nevím, no,
2: třeba,
3: ale
2: ne, co se to stane?
3: Nejspíš napíšu vám všem.
2: No a já jsem se chtěl zeptat ještě na to, na texty, ty jsi původně začal vlastně jako Nevrtač bez textů,
3: jo,
2: že jo?
3: Jo, Nevrtač byl a jako...
2: Čistě producentský
3: čistě jako producentský, hledal jsem vždycky nějaký samply anglicky a říkal jsem, měl jsem klasickou tu jako kapelovou, taky ten kapelový syndrom, udělám to anglicky, abych mohl jezdit jako, chápeš, jako
2: tě rozuměli,
3: ty exporty.
2: Na západě.
3: No a pak jsem si řekl, a pak jsem poznal tady Lichnovskýho a jakoby ten mi ukázal, že česká hudba je skvělá. No a jakoby konečně na mě dolehnul ten jako impact vás jako český hudební jako tý, že jsem si říkal, tyjo, teď je to vlastně super. A hlavně to je mě nejbližší. Takže jsem si říkal jako, tak já zkusím něco zabrouzdat a poslal jsem to Tomášovi Holinovi první takovou jako verzi songu. Ještě tehdy to byla právě pro terapie, byla taková kytarovější a on říkal, hele, to je dobrý, jenom to tady už je. Udělej to jako ty,
2: jo.
3: Ale zpívej do toho. Tak jsem to jako zkusil, no a pak jsem to vydal a...
2: Super.
3: A teďka skoro okolností po koncertě přišla nějaká rodinka, která se mnou fotila a ta paní říká, já mám ještě jako dotaz, já jsem terapeutka a chtěla bych ten song jakoby si pověsit na stránky jako pro terapie. Tak jsem byl jako, že jak já mám pošlu, to je skvělý. Takže jakoby, jak jsem říkal, jako, že ségra máma jsou všichni terapeutky, prostě tak jsem říkal jako, OK, tak dojít, takže no.
1: Hele, a ty jsi to trošku zmínil, ale jaký je to jako pocit, když jsi hudebník, jsi bubeník a najednou začneš dělat vlastní hudbu a začneš jako hned vlastně celkem rychle jako zpívat, rapovat. Jaký to je?
3: Je to strašný.
2: Jsi v popředí, vlastně, že předtím si byl za bicíma, že ostovali vzadu a najednou...
3: Je to hrozný, no. Je to, vlastně jsem si to jako vždycky... Já jsem vždycky ten jako bubení, který ho vyhazovali ze všech kapel. Protože jsem se prostě měl prostě strašný ego, všude jsem se cpal, kecal jsem do toho těm frontmenům a co má kdo hrát a chtěl jsem být vždycky jako vidět hodně.
2: Jo.
3: A teď jako konečně vidět sem a vůbec to není takový, jak jsem si jako, jako tady jsem si teďka představil, měl jsem jako naplánují punchlines, jakoby jak to lidi budou jako vyvolávat, víc a pak tam stojíš, který to slyší poprvé v životě, teď na něj tak koukáš a říkáš si jako tak baví je to, nebaví je to a vlastně jakoby vůbec nevíš, no takže učím se to a doufám, že jako více koncertů se to jako bude zlepšovat, no ale je to těžký, no.
1: Já myslím, že to lidi bavilo, hele.
3: Jo, tak jako jo. Jestli... Jenom dobře, to rád slyším.
2: No a spíš asi jako klubíky, ne? Jako, že tam se cítíš, nebo kde se cítíš jako
3: cítím se
2: lépe.
3: Hele, jako myslel jsem si, že menší prostory, ale třeba teď jsme právě s Ankym hráli v lednu na jeho koncertě v Kafe v lese.
2: Jo.
3: Což jsem si říkal, Kafe v lese vždycky byl jako můj, jako, když jsme hráli s kapelou nejlepší jako, místo, kde hrát. Ale byl jsem tam hrozně jako blízko těm lidem.
2: Jo.
3: A teď prostě, když je člověk v té pozici, že dělá takovou jako českou hudbu, která je jako... Vlastně kinder hodně popová, ty texty jsou hodně zapamatovatelný a je taková hodně vibovací a ty hraješ jako pro někoho jako poprvý, tak najednou jako na ty lidi koukáš a ty lidi to jako třeba jako moc, no prostě koukají, když tě vidí poprvý. A to se mi stalo v tom Kafe v lese a byl jsem z toho jako hrozně, tam jsem z toho byl úplně jako šílený, že jako se to nepovedlo, jak mi vypadávali texty, protože jsem tam omlouval všem, víš co, to jsem jako, tak to bylo takový tvrdý, no, jakože, takže vlastně nevím, ale tohle zase na mě bylo takový možná jako moc světla, no, hele, nějaký střed takový, teď jsem třeba v tom Fuchsu to bylo super, to bylo moc příjemný, to takový jako místo, nebo bajku jsem hrál, to bylo taky super, no, a tak.
2: A jezdíš hrát mimo Prahu, nebo měl jsi už nějaký
3: hele, třeba Brno? Teďka poprvé mi napsali z festivalu Jesnění, z Jeseníku, což jsem hrozně nadšený, protože mi nám o to vždycky vyprávěl, zapomněl jsem, Aleš. Mm-hmm. Vždycky nám říkal, jako, že jednou přijedete na jezdění, je to skvělý, tak jsem tam, tak tam jedu v září, nice. Teda ještě jsme to nedealili, tak jsem to řekl už. No, tak. Tak tam možná jedu.
2: Jste se napsal na plakát.
3: Jo, prostě. Právě jsem se tam napsal. Tak možná na jezdění uvidíme, jestli to zrovíme.
1: United Islands, Jeseníky, Londýn.
3: Hele, to nevím, no, jestli jako tady jsme v té situaci, kdy někdo vyšle nějakou česky zpívající kapelu, kromě Kabátů, mimo Česko. Ale třeba Zdenda vždycky říká, jako, mělo by se to zkusit.
2: Ne, jako co já vím, tak jako často se setkám s tím, když se bavím o tom s cizincema, že říkají, že pro ně mnohem zajímavější jako poslouchat ty kapely v jejich jako mateřským jazyce, když tomu nerozumějí. Tak je to prostě pro ně něco, ne jako exotického, ale prostě...
3: A vy jste byli už někde, ne taky?
2: No, my jsme hráli...
3: Okay, Berlín jste dali, ne?
2: No, jo, Berlín a Mnichov.
3: Oh.
2: A ten Berlín jako byl v pohodě, protože tam bylo hodně kamarádů, tam bylo hodně kamarádů. Ale ten Mnichov, to jsme se fakt báli, jsme hráli na nějakém jako festivalu alternativní hudby a tam byli sami Němci, nebo německé kapely, ale nějak to jako zafungovalo, že prostě...
3: Hele, prostě jako... Hudebně... Možná to je cesta, nebo jako já si třeba hrozně naposlouchám jako ukrajinský věci.
2: No, jasně, no právě.
3: A prostě jako věci, kterým nerozumím vůbec a je to asi super. I vlastně německý věci poslouchám dost, to tak. Tak si říkám, jako třeba ta čeština, jako...
2: Bych se to...
1: A posloucháš rap?
3: To minimálně. Minimálně, no. Právě jako to... Mě teďka zvali na nějaký jako rapovej rozhovor, tak jsem jakoby... psal, že ale hele, já nedělám rap, nebo já se nepovažuji jako za rapera, ale už to tam jako trochu jako v určitých partech jako směřuje, ale jako paradoxně, že já jsem jako nikdy moc, jasně, takový to, já tomu říkám, tak je ten dobrý jako, jako 5-8Gčka si poslechnul takovýhle věci, ale jako, že bych byl takový ten jako OG rap posluchač, to nejsem, no, takže.
2: Tak on už se taky ten žánr jako
3: jo,
2: no, je do různých, jako, že se tak jako smazává ten rozdíl, no, nebo.
3: Yes, no, takže rap úplně jako. Ale taky si dám, no. Máme rádi s kámošema, máme toho rádi. Jak se jmenuje, vždycky posílám z Dendo. Nevíš. No prostě takový Američan, co dělá hrozně jako funny rap, takový jakože cringe rap, ale je to úplně skvělý, to si hrozně chtěl vzpomenout.
1: Ten spoj nemusíš jako říkat, že jo, mě jenom jako zajímalo, jako, protože o sobě hodně lidí takhle jako mluví v této době, tak jestli jako že máš ten background vlastně.
3: A nevím, co s tím mám dělat, si musel s tím neudělat.
1: Ale ono je to asi jedno.
3: No, to je tak?
2: Mluvené slovo.
3: Mluvené slovo, no, něco takovýho. Teďka, ale tak teďka v upoutávce, když jste mi pouštěli desku na CD nonstop, tak v upoutávce by bylo, že jsem hudebník a zpěvák, což jsem byl jako, tak to neslyšeli, to neviděli to kilo autotunu, to je 100% prostě.
2: A jsi spíš zpěvák nebo spíš rapper teda?
3: Tak asi zpěvák, když už teda, tak jako, shodíme se na tohle, no.
1: Okay.
3: Ale rap mám rád, no, jenom prostě... se jako necítím, že podle mě ta jako komunita těch rapperů je prostě jako, nemám podle mě na to jako sebevědomí, bych si řekl, jo, rapuju.
2: Ale to je hodně spojený s tou kulturou, že jako, rap není jenom jako o tom rapu, ale prostě o tom jako...
3: A nesázím, prostě za mě nesázím bar, víš co, jako, že to prostě, když jsi rapper, tak jako musí pak jako sázet a víš, co děláš. Jako, když jsme třeba udělali s Ankym to Family, tak nám to prostě vydalo jedno tady jako médium na Instagramu jako Reelsko a tam to lidi prostě psali jako, že to jsou taky motivační keci, ale jako nesázíte bars prostě. A vlastně to jako hitlo přesně tu jako cílovku, která jako vlastně to jakoby podle mě jako cení jako rap, ale on to prostě rap není, no. Spíš necení. No, takže tak, no.
2: Dobrý. A co tě teda čeká tenhle rok?
3: Co mě čeká? Hele, já jsem teďka dopisoval právě tu diplomku, takže teď jsem konečně dopisal diplomku, přijde nyní odevzdám.
1: Píšeš asi 14 let,
3: píšel asi 16 let, ale už to vypadá, že končí. Stanu se úspěšně, asi už jako konečně už dokončím školu a chci udělat desku, chci udělat něco s tím Ankym ještě.
2: Jo.
3: Asi si mám jako spoustu spoluprací, které jako se mi nahrnuli, že jako chtějí ode mě jako producentský věci lidi. Tak bych se chtěl víc do toho produkování, ano, tady třeba. tak bych se chtěl jako do toho konečně víc jako ponořit a mít na to čas a zainvestovat do gíru a dát si jako teďka ten hudební rok. A uvidíme, no, buď to něco bude, nebo to něco nebude.
2: Nice.
3: Čekají mě koncerty a tak. No. Hele, když to jsem s tebou, my jsme s Litou říkali, že ti musíme říct jednu důležitou věc.
2: Takhle on air nebo?
3: On air. Okay. My jsme zjistili, že to jednou řekneme, ale řekneme to on air. Hele, my jsme se s Litou poznali tady v přístavu přes řeku na vašem koncertu. Hele, vždycky jsme si 2 roky plánovali, jak si pořídíme psa. Říkali jsme, když se ho pořídíme, tak to bude kluk a bude se jmenovat Josef.
2: Ty, no, cože?
3: A my jsme tam přijeli.
2: se rozbrečím snad, ne?
3: My jsme tam přijeli a vybrali jsme holku a tak je to Josefka. Tak ti to konečně říká, že minule si na nás volal někde ve Stronovce. Skvělý jméno! A říkám, ten kdyby věděl, po kom se jmenuje. No, tak se jmenuje...
2: To jsi teda dostal, jako jsem jako, tušil.
3: Myslím si o zrovna Lukáš třeba, tak já říkám, Lukáš Pes, to je takový jako zvláštní a holka Lukáš, to jako by už nejde.
2: Lukáška.
3: Takže je to Josefka teďka po tobě.
1: Krásný moment. Tady jsi teďka kluk se psem, jo?
3: Tady jsem kluk se psem, jo, dokončil jsem. Mám holku se psem, kluk se psem a jmenuje se Josefka. Kluk se uzavřel, jakoby.
2: Někdo po mně pojmenuje psa,
3: jo? Nejsem to bylo jako, nesmí mu to říct, to bylo fakt jako divný. Ale jsem
2: ne,
3: to
2: hrozně těžký.
3: Hele, dneska je ten moment, kdy jakoby mu to povím.
2: To jsi dostal teda.
3: Josefka po Josefovi z Dukly, no.
2: To je milý.
1: A posloucháš Radio 1?
3: Poslouchám crazy, no. S rádem jedna ulehám, s rádem jedna usínám a vstávám.
1: Dobrý.
3: Šviháku.
1: To byl takový test, víš co, jakože.
3: Jo, jo.
2: A chceš něco vyřídit posluchačkám, posluchačům rádia jedna, teďkonce nás poslouchá?
1: Závěrečný vzkaz.
3: Závěrečný vzkaz.
1: No, motivační řeč.
3: Motivační řeč. Choďte na terapii, to je první věc. Poslouchejte Rádio 1. Vstávejte s ním, plehejte s ním, sekáči. A no, díky moc, že jsem tady mohl zahrát na vaší krásný stage a za to, co děláte, mám to moc rád.
2: My děkujeme, že tady jsi s náma, že jsi nám tady zahrál krásně a krásně to sedlo.
3: Děkuji. A děkuji za krásný rozhovor. No.
1: Tak promluvil rapper a zpěvák.
3: Ano.
2: Rapper lomeno zpěvák.
3: Never G Touch.
1: Never G Touch.
3: Crazy.
2: No a my teda, nás čeká na rádu jedna stage ještě poslední koncert a to Bariel, taky vlastně součást tady té velké
3: familie. Taky rodinka, přesně.
2: A ten zahraje za 15:45 ve 20:15 a do té doby si budeme zase pouštět nějaké písničky, uděláme si tady pohodičku, zdravíme všechny, kdo nás poslouchají z povzdálí, i ty, co nás poslouchají tady na louce, kdo chce přijít, tak přijďte, ještě budem tu pár hodin, je tu krásně, sluníčko zašlo, ale to nevadí, teplo furt je. A tak,
3: to je motivační tak řeč. Podobně,
1: to je. Tady je talent.
3: Ten má praxe.
1: Rádio jedna na festivalu United Islands of Prague.
0: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
4: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz

0: Díky moc. Shoutout Kirill Jakovlev, který se mnou tuhle song udělal. Díky moc. Tak jo, další písnička je fucking star. Pozvu si tady hostku. Tému není nikdo jiný než Athéna Chlebová. Udělejte velký bordel pro Athénu Chlebovou. Ahoj. Tak co, není ti zima?
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Není ti zima?
1: Teplý to.
0: Teplý to?
1: Yeah.
0: Teplý to. Tak jo, teplý to.
1: Dobrý večer.
0: Super, tak jo, já to zkusím asi. Znáte někdo Athénu Chlebovou? Vy jste krásný. Tak jo.

0: Díky moc, Athéna Chlebová, Athéna fucking Chlebová.
1: Děkuji, děkuji.
0: Tak jo, Anecko, ještě tady zůstaň, prosím.
1: Nikam nejdu. A
0: Maty, ještě Matyáš, tady má jeden host.
1: Šovi kamarádi.
0: Matyášovi kamarádi udělal banger track.
1: A Matyášovi kamarádi jsou tady.
0: Můžeš přestat řvát, prosím, ne, dobrý. Jo,
2: super. Dobrý večer, United Islands. Jak si užíváte Bariela? Jak si užíváte Bariela?
0: Ej. My jsme takový srandovní trio. Potkáváme se často na koncertech, kde si dáváme fíty. A řekli jsme si, že jeden track můžeme udělat konečně i s kapelou. A to je track Moc, moc, moc, moc, moc.
2: Tak jde na to.

0: tě naši kamarádi.
1: Athena děkujeme Chlebová.
0: Děkujeme, dobrou noc.
2: Udělejte pro Athenu Chlebovou.
1: Díky moc.
2: Yes. Tak jo. Díky moc. Díky moc. Ježi, vy jste miláčci. Vy jste skvělí. Fakt mám radost. Je to krásný. Užívám si to mega. Doufám, že si to užíváte i vy. Další písnička je Back to Back.
1: Shoutout Filip Černý.
2: Dneska se transformoval Filip do Matyáše.

0: Vítěho, díky moc. Díky moc, Matěj.
1: Bariel, užijte si večer, díky.
0: Díky, Bráško. Díky moc. Užíváte si Radio Thailand. Před náma je posledních 7 minut zábavy. Pak se zhasne elektrika a půjdeme všichni do prdele, takže si to ještě užijte. Díky moc Tomášovi Skálovi, který se o nás staral na této super stage. Díky moc Radio 1, díky moc Championship Music, díky moc všem mým kamarádům, bráškům a tady Šmácovi. Znáte někdo Hello Marcel?
2: Nazdárek, čauky, ahoj.
0: Tak jo.
2: Teď si to trošku víc užijeme.
0: Ještě víc? Tak jo.
2: Ne, že bychom si to předtím neužívali, ale teď jsem tady já a s váma si to chci užít dvakrát. Aha, yeah. Takže...

0: Díky. Šmáca, hello Marcel, díky moc.
1: Tak jo, užívejte si to. Tak jo. Bráškové.
0: Díky.
1: Ahoj.
0: Máme přesně poslední... 3 minuty, jo? 3 minuty. Řekni to, Tomáši, kolik máme? 4. On se bojí mluvit na mikrofon asi, ale je to nejlepší stage manager za poslední dobu, co jsme měli. Takže shoutout, tady Radio 1 Stage a stage manažeři. Díky moc Adamovi Veselýmu za pultem. Díky moc báječný crew, kterou tady mám. Zdenda, Tonda a Roman, který za náma dělá ty super projekce. A když jste to vy, tak si dáme ještě na závěr nějaký jamík. Tak jo.

0: Díky moc všem, moc jsme si to užili. 22.01, musíme končit. To je skvělý. Choďte na hudbu, nepodporujte zmrdy ve vládě a buďte dobrý. Ahoj, jste skvělý, děkuju moc.
1: Radio 1 na festivalu United Islands of Prague.
2: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
3: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz

0: doma a doma a never talk, never talk, never talk, never talk, never talk, never talk, never talk, never talk.
1: Až se to nezdá, posloucháte Rádio 1, pěkně zkresleně, jak to máme rádi.
2: Halo, halo.
1: Nevím, co se tady...
2: Vypli proud, ale nás nevypli, že jo? To je podstatný.
3: Posloucháte Rádio 1 live, on air, ze Štvanice,
4: United
3: Islands, Never Touch. Všichni jdou do bajků, ale my tu zůstáváme, protože hraje Frankie Knuckles, Your Love.
1: Přesně tak.
3: A ještě... Všechny tady na louce, na ostrově.
2: Hej, big up z Rádia 1 pro lidi, co zůstávají na louce a tančí.
3: Jedeme dál.
2: Že tady ještě něco máme pro vás.
3: Jsme stále na vzduchu.
2: Přijde Bariel?

0: Že jedem, jasně, ahoj, že jo, slyšíme se.
1: Proč bysme nejeli?
0: No ale nepotřebujeme poslouchat Horse Girl, my potřebujeme poslouchat Jakuba. Barilla.
2: Čau, kýsek.
0: Málo slyšet mi přijde.
2: Jo, počkej, já se tam blíž.
0: Já si s tím poradím, když tak.
2: Tak.
0: Představ si, že jsi na formulích.
2: Dobře.
0: Hodnoť formule, jak jedou. No, že jsi...
2: Rychlý. Nejsem vidět.
0: Já jsem je před sebou úplně viděl.
2: Jsem daleko a je to drahý.
1: Tak prosím tě, jak se ti hrálo, jaký to pro tebe je, že jsi...
0: Pocit po výkonu.
1: Pocit, že jsi uzavřel stage, Radio 1 stage na United Islands, poslední vystoupení letošního ročníku. Pocity.
2: Splněný sen. Jsem úplně mega rád, mega šťastný. Celou dobu jsem měl prostě brněníčko prostě v celém těle. Bylo to skvělý. Radio 1 prostě v srdíčku a tohle byl můj sen.
1: Pro nás to bylo samozřejmě taky jako, myslím, že to je vzájemné.
0: Je to vzájemná láska.
2: Takže byl váš sen prostě mě slyšet na rádiu.
1: Je to celoživotní.
0: Ty víš, co chceš slyšet, že?
2: Šel jsem tomu trochu naproti.
1: No, bylo to super, jako krásný zvuk, krásný vizuály, vlastně to byl audiovizuální.
0: Barilla AV.
2: Trošku jsme si to udělali tady sami, protože ta stage nebyla původně úplně připravená, ale dokázali jsme tady prostě se stage manažerem a celým týmem, shoutout, udělat prostě improvizovanou AV show a bylo to super za mě.
1: Super. A festiáky jo, nebo ne, nebo kluby jo, nebo ne? Jak to máš, co spíš?
2: Spíš kluby. Kluby jsou pro mě jednodušší navázat ten kontakt s publikem, je jednodušší tam dělat tu AV show. Na festiákách je to těžký pro jakoby no-name kapelu, nebo tak nějak no-name pro mě, jak dostat dobrý čas tak, aby byla tma a bylo tam možný dělat vůbec projekce, takže vlastně spíš upřednostňujeme kluby.
1: Rozumím. Jako sedí mi to taky vlastně ta vaše hrubá tvorba i... Celý koncept jako spíš do klubu, ale tady to sedlo krásně, jako tím, ale tak už byla tma prostě.
3: Přesně, jako ten klub si můžeš udělat a vy jste si ho vlastně na té stage vytvořili, což mi přijde hezký, že jak si tu kapelu vlastně vypracoval do nějakého jako vysněného, řekněme, formátu, protože to vlastně trvalo nějakou dobu od desky, než si došel k tomu, co jsme slyšeli dnes.
2: Je to tak.
3: Je to ono.
2: Takhle mi to baví, takhle se mi to líbí. Jsou tam prvky, které jsou připravené a nějaký, co vznikají tam a to je podle mě, nebo pro mě je to super, že vlastně něco vznikne a tam mě to fakt baví, jako když zkouším ve zkušebně něco. To je super.
1: Asi bychom měli zmínit teda, že Bariel vlastně jako, jsi hlavně ty, ale nejenom ty, že na stage s tebou byla řada výtečných muzikantů, ať už jako stálá kapela nebo hosti, já nevím, jestli chceš tomu něco říct, nebo vyjmenovat.
2: Já jsem zjistil prostě po 2-3 letech jezdění solo dráhy, že já nemůžu prostě žít bez kapely, takže já to potřebuju se nabíjet od ostatních lidí, potřebuju furt něco zařizovat, prostě já jsem takový prostě manažerský kluk trošku.
1: Yes.
2: Mám rád bicí, mám rád živý kytary, takže a ty kluci mi to umožňujou a vlastně je to prostě stálá kapela, kterou já už vlastně nechci měnit, nechci vystupovat bez nich a vlastně většinou jako solo akce nedělám už skoro.
1: No přijde mi to jako skvělá cesta, skvělý směr a že to fakt jako sedne hezky, no tady ta konstelace.
2: Super.
1: A to mě přivádí k další otázce. Co Metamont a Bariel? Metamont, funguje to paralelně, nebo Metamont teď spí, nebo jak to je?
2: Funguje to paralelně, koncerty jsou, počet koncertů je vlastně docela podobný. S Barielem vlastně se snažíme dělat jako míň koncertů, větších, přesně tam, kde jako je možný udělat tu AV show. V Metamont vlastně nejsme závislí na AV show, ale vlastně jsme závislí taky na živých bicích, vlastně už taky nevystupujeme jako ve dvou, když to není speciální support, třeba když si jako vyžádá, že nesmí být bicí. Ale vlastně připravujeme desku. Ta deska se dělá už několik let, ale spíš jsme spali trošku kreativní bloky a různé věci, mě to nedovolili prostě nějak jako v tom pokračovat, takže jsem přesedlal právě na Bariela, dělal jsem tam vlastně věci, ze kterých jsem se nějak vypovídal a teď jsem ready dodělat ty staré věci a nový. Vzniká to ve zkušebně, máme pravidelní sešny a s Romanem tam prostě zapojím kytary do všech možných různých blbostí a basy a děláme divnozvuky a je to super.
1: Super. No, asi nutno podotknout, že Roman teda s tebou hraje v Metamont i v projektu Bariel.
3: Akorát v Barielu je V a v Metamont je A.
2: Je to tak, jo. My jsme vlastně jako prostě bráškové celoživotní, takže jako my bez sebe asi nebudeme dělat žádný projekty, to vypadá. Když jsem vlastně dělal já solo projekt Bariela, tak jsem si říkal, tyjo, tak já tady kroutím synťáky, to je strašně zábavný a Roman v tu samou chvilku jako kroutil synťáky doma na videa. A vlastně jsme říkali, tak to zkusíme, uděláme prostě jako AV show, jen tak, prostě já budu improvizovaně prostě šahat do synťáků a ty budeš šahat taky do synťáků, uděláme z toho něco zábavného. A takhle vzniknul prostě Bariel AV.
0: Super.
3: Mě ještě zaujalo k tomu vypisování se z něčeho, jestli jakoby se vypisuje z něčeho konkrétního do Metamond a z něčeho jako jiný od Bary, ale jestli dokážeš jako oddělit ty věci, nebo Metamond jsou víc o tom, jak se pracuje se zvukem, ale to mi přijde, že u Bariela taky, že jo, je
1: postavený. Osobnější.
2: Určitě,
1: ne?
2: Ale Bariel je prostě jako, že já vlastně tam nemusím řešit nějaký kompromisy třeba svých pocitů s ostatníma, je to vlastně čistě na mě, co já tam chci vyjádřit. Metamond to je vlastně duo a vlastně ty texty řešíme společně, řešíme spíš konceptuálně dost, Bariel takový výkřik do tmy vždycky, vlastně každý song je dost jiný, ale mě to baví prostě dělat jako různé věci, zkoušet to a pak se třeba vydá nebo nevydá, Metamond je vlastně koncepční věc víc a tam to vlastně ještě vlastně je tak zajímavý, že ty texty většinou píše Roman a já vlastně píšu třeba refrény, píšu jako námět toho songu a tím, jak je to vlastně v angličtině a Roman má jako super, super angličtinu a má naposlouchaný jako anglický texty, tak přesně vyjádří jako chytřeji než já, co bych vlastně jako třeba chtěl vyjádřit. A u piva vznikne námět, pak přinese vlastně Roman sloky a vlastně sází to do těch jakoby mých svahilských jako náznaků těch slov a vlastně ta nálada se promítne na těch nových slovech.
1: Jo. Pak jsem se chtěl zeptat na ty jsi na závěr se tu vlastně měl tak jako politický statement, jako, ne nějaký dlouhý, ale prostě takový jako...
3: Ale údernej.
1: Údernej. Okay. Jestli politika jako podle tebe patří do hudby, nebo jak to máš ty, třeba politika,
2: za mě,
1: tvorba,
2: za mě
1: nebo...
2: absolutně patří do všeho, jako by politika. Takže já jsem člověk, který jako rád křičí všude a rád prostě... Samozřejmě k tomu od toho křičení k tomu činu jakoby je to pro mě těžký jako udělat, aniž bych prostě někoho omezil nebo někoho naštval. Je to pro mě těžký najít ty kompromisy, ale tím, jak jsem prostě hothead člověk trošku, tak prostě v tu chvíli to prostě chci a prostě chci, aby to ty lidi věděli. Mohl bych tady dávat daleko víc, ale myslím, že to je zbytečný a ty lidi pochopí ten statement podle toho jakoby.
1: Ale přímo do tvorby jako takový se to nepropisuje moc, nebo nemáš vyloženě politický texty?
2: Já si myslím,
1: texty,
2: že
1: nebo...
2: nemám úplně politický texty, ale občas tam jakoby se snažím dostat aspoň trochu, jo, že máme třeba písničku Plameny, no v plamenech a tam přesně jako říkám, že jakoby svět kolem hoří a není to tak daleko, jo, je to jenom o kousek dál jakoby a tam vlastně by to mělo evokovat to, aby se to lidi trošku třeba...
1: Auto jenom.
3: Nás nepřejet auto, víš, jako to je taky politický statement, prostě vidím rádio jedna, tak ho přejedu.
2: Jak já rád říkám, já mám dobrou karmu, takže...
3: Děkujeme, proto zacouval.
2: No, takže já se snažím, teďka vlastně budou i nějaký další songy, které jako bych tak trošku chtěl stylizovat vlastně do nějaký estetiky maličko křičející proti systému. Nebude za mě samozřejmě jako Berlin Manson nebo
1: Tomáš Klus.
2: Nebo Tomáš Klus. Je to tak, ta hranice je hodně tenká a já nechci nenajít ty slova a nechci se zavřenout do toho, abych ty slova jako hledal zbytečně, takže vlastně spíš jdu po tom pocitu a když prostě zkouším si třeba najít estetiku, která by mě jako bavila, jo, že třeba, když řeknu úplně příklad, chodím rád na všechny možné protesty a tam vlastně třeba jenom ta cesta na ten protest může být už vlastně nějaký pocit, může to být nějaký námět na ten song a už ten člověk pochopí, jakoby, co já tím chci říct. Nemusím vlastně řvát jakoby, o daném člověku, jakoby, že je debil, ale prostě spíš vlastně takhle. Ten pocit toho, že tam jsme společně, že tam vlastně něco chceme udělat, tak je volně důležitější.
3: To je hezký.
1: Hezký.
3: Souhlas.
1: Hezky mluvíš.
3: Děkuju.
2: To je připravený všechno.
3: Kde máš ten papír?
1: Je tady scénář prostě, scénář, no.
2: Je to tak.
1: Mě by zajímalo ještě to, hudební inspirace. Jako vlastně, jestli máš nějakou, jestli vymezenou hudební inspiraci, nebo nějaký jako sound, po kterým jdeš, nebo jestli to je fakt jako všechno.
3: To možná můžeme ještě jakoby roztáhnout tu otázku jako do rozkvěta, že ty vlastně, kromě jako hudby, která je písničkového charakteru, jo, refrémy, text a všechno to ostatní, tak seš improvizátor, pracuješ s elektronikou, pamatuju si, tady Tma před chvilkou prošel, jak jste hráli v kostele, ještě jako improvizačně, takže tam je to hodně, tak jako zase... Kde se berou, jak to prostě rozdělit tyhle věci? A kde se berou inspirace?
2: Tak já jsem vlastně měl jako žánrovku Metamond, ale pak jsem si říkal přesně, jako musím utéct trochu někam jinam, kde jakoby můžu dělat něco jako hodně svobodného, tak jsem vlastně založil Bariela a z toho se stal taky popový projekt vlastně. Takže jako já jsem vlastně se dostal do podobné situace, ale vždycky mě strašně bavil jako ten underground, ten jako ta syrová elektronika, dostat se do těch klubů, ta klubová scéna, ta špinavost a ty spocený lidi vlastně a to, že tam řešíš přesně, že dostaneš za to pivo nebo něco, tak mi přijde, že to je jako vlastně strašně správný, to jako, nebo mě to vlastně přidává, mi to prostě nějakou další kreativitu nebo nějaký další jako píly potom jako. Takže vlastně jsem si říkal, OK, tak Bariela oddělíme, ty lidi stejně nevěděli, jestli to je DJ nebo prostě něco, tak já jsem říkal, hele, OK, Bariel bude prostě kapela, bude to prostě projekt. Pojďme ale se vrátit i do toho, jakoby, kde jsem byl dřív, kde mě to jako fakt bavilo. Bejt prostě DJ, bejt prostě ten selektor, který ukazuje lidem jako nějakou zajímavou hudbu, žánrovou hudbu. Tak jsem vlastně začal psát nějaký dubové věci, slow dubstepové věci. A natáhl jsem tam k sobě jako skvělý lidi, kterým jsem jenom prostě napsal, jak si nechtějí třeba udělat kompilaci. A teďka vlastně bude vycházet 15. když si udělám tady reklamu.
0: No to říkej právě. 15.
2: května přijďte do Luftu, kde děláme vlastně s takové jako release listening party, kde to pojede prostě dokola. My tam budeme dávat pěvečka na rantlu od 5 hodin. Je tam asi 16 tracků od různých producentů, kteří jsou úplně skvělí. Je tam Ancestral Vision, je tam Exhausted Modern jako Oblaka, je tam Vizi, Silhouette. Všichni vlastně mý kámoši z téhle scény a super. Je to super.
0: Proč se ta kompilace nemenuje Pivečka na rantlu?
2: To bylo super, ale my jsme vlastně jako, já jsem to koncipoval, takže já jsem manažer tohodle výplodu a vlastně všechno jsme jeli jako extrémně demokratickou cestou.
0: Yes.
2: Všechno jsem vlastně psal jako zápisy, fakt jsem se snažil být jako mega otevřený ve všem a vlastně i v tom jako pojmenování, jestli to bude v angličtině nebo v češtině, jsem vlastně tu volnost jsme si dali takovou, že to může být jako jakoliv a Pak jsme vlastně jako přicházeli na to, že chceme jako něco zemitýho, chceme něco vlastně, no, takový jako přírodního, něco jako hodně, co ti uzemní. Je to vlastně jako hodně half-tempový, pomalý, prostě hodně basový a za mě to je super.
0: A komunitní, to vždycky rádi slyšíme a myslím si, že se to prolíná i do Bariela.
2: Já se trošku jako bojím už toho slova, protože maličko mě za to už chytali jako v různých rozhovorech za slovo, jak říkali, jako, že komunita blablabla, jako, že to je takový jako klišovní. Já to mám hrozně rád, já prostě asi začnu říkat jako kamarádství nebo jako přátelství nebo rodina, jakoby. Jo, protože vlastně pak už jsem si říkal, že už to ty lidi trošku jako využívají a začínají jako říkat prostě komunita, okay. Komunita a už mi to přišlo, jako jsem říkal, jako já ti to nevěřím. A vlastně pak jsem si říkal, že vlastně jako věří to jako lidi mě. A vlastně proč já to používám, jakoby vlastně.
0: To je tak to prokážeš činama, že jo?
2: Asi.
0: To si jako, já tam furt nějak jako tu negativní konotaci nemám, ale vím, co myslíš, že jako je to natužínavaný termín, jako je jich ještě mnohem víc třeba alternativa.
2: Trošku, no, trošku mi to přijde, že prostě když se použije komunita, tak sbíráš kredit vlastně trošku zadarmo u ostatních lidí, protože vlastně si říkají, jo, komunita, to je super, ty tak to tvoříš prostě, já říkám, já úplně zase nevím, jestli jsem to jako až takhle jako spojil ty lidi vlastně, jo. Takže jako snažím se, ale já vlastně nechci, aby mi někdo dával tu validaci jako rodiny.
0: Prostě. Fair.
4: Hodně fair.
0: Pivečka na rantlu prostě. Bych to vyměnil
2: mega.
0: Za to.
2: Mega.
4: To je ekvivalent, se rovná se komunita, no, pivečka na rantlu.
2: Je to tak? Já ten play, přesně jak jsem říkal, já nechci popisovat ty věci těma slovama, je to pro mě jako těžký, já chci spíš těma pocitama, prostě přesně ta pivečka na rantlu je ten pocit, co já chci tam zažít s těma kámošema, ale když uděláš komunitu, kde prostě nejste kamarádi, tak vlastně to jako ty lidi poznají.
0: No jasně.
2: A vlastně to pak působí levě.
4: Jo, jo.
0: No, tomu říkám moudrý konec.
2: Jsem starý pes už.
0: Přímého přinesu na rádiu. No, jsme zamudrovat pěkně na závěr.
2: To je strašný, ježišmarja. Omlouvám se.
4: Ne, to je jedině dobře.
0: Ne, to bylo důležitý, to bylo dobře. Mně se to líbilo.
4: Mně taky. A klidně nám napište do chatu, jestli se vám to líbilo nebo nelíbilo.
0: No. Protože to
4: zajímají nás vaše názory samozřejmě taky.
0: Přesně tak, budeme pouštět poslední písničku, než a rozloučíme se po té písničce a chceme poděkovat Jakubovi,
2: já
0: že
2: vám
0: si přišel popovídat a za krásný koncert.
2: To krásný, děkuji, jste krásný otázky a myslím, že i to, že se vlastně trošku známe na té osobní platformě, dá se říct, komunitě.
4: Komunitně se známe.
2: Tak,
4: komunitně,
2: no. Tak vlastně si myslím, že jsme se dostali dál i než normálně, to mě těší.
4: Super, tak díky moc a moc jsme si užili tvůj set, nebo váš set a
0: Valte. Těšíme
4: se.
2: Děkuji moc. Tak jo, přijďte 15.5. Luft. Do Luftu.
4: Super.
0: Tak jo.
4: Krásná tečka.
2: Díky, čau kýsek.
0: Děkujem, tady je Horse Girl, která doporučuje si dávat jedno jablíčko denně a pak budete zdraví. To je taky takový politický statement v podstatě.
4: Všechno je politický dneska už.
2: Mňam.
4: Jablíčko.
0: Dobrou chuť. A my se za chvilku ještě rozloučíme, tak

0: herců a setkání, bylo to velmi milý.
1: Děkujeme všem, kdo jste nás sladili, nebo kdo jste se tady stavili na místě za náma.
2: Pro samolepky třeba, pro magnetky, pozdravit, pokecat. Bylo vás dost a je to dobře, taky jste psali na chat, to jsme se snažili odpovídat.
0: Takže jste tu byli s náma vlastně a bylo to hrozně hezký, no.
2: A díky vám, kluci, taky. Josef Hradílek, Jan Marek.
1: A Zdeněk Lichnovský.
2: Jej, to bylo fajn.
3: Prostě. A Kristýna Viraglova.
4: Kanceláři vládne hustá atmosféra.
2: A je pravda, že by se mohli dávat jingly Rádia 1 naživo v podání Kristýny Viraglové. Mohl by to být komponovaný večer v čítárně Unijazz. Nějak mi to sedí.
3: To zní jako plán.
2: Můžeme se s nima domluvit. Každopádně to bylo všechno. Záznam z tohohle nebude, protože je to neopakovatelný. To zas jako by bylo škoda to někde uchovávat.
3: Jsou věci, které jsou lepší jednou a jenom jednou a nikdy víc. A potom zase za rok,
0: za
3: ale
0: rok,
3: jinak.
0: Zahrát,
3: za rok se uslyšíme, za rok se naladíme, bude to stejný, lepší, podobný, horší, nevíme,
2: ne,
3: ale záznam ne. To ne.
2: Záznam ne. A my chceme ještě moc poděkovat Babe Ellen, která je ve studiu Rádia 1 a je tam celý den a hlídá, jestli je přenos v pořádku.
3: Hlídá náš
2: hrad. Hlídá náš hrad.
3: Ellen, ano.
2: Takže ona zdravíme, teď, děkujeme. Vlastně to, co se teď stane, je, že ona to přepne zpátky do kamenné budovy a začne hrát pořad The Workout.
3: Mystický moment, ano. Reklamy a pořad Workout.
0: Zase všechno přistarím.
3: John a Craig. A všechno bude zase dobrý. Rádio 1 bude zase takové, jakého znáte. A žádné jiné.
2: No to asi...
3: A možná... kecám a možná...
0: No a bude jiné.
2: Já myslím, že jsi to řekl hezky.
0: Lepší, horší.
3: No bude takové, jaké chcete.
0: Jaké si uděláme, jakého vy uděláte, jakého se společně uděláme. No už tady trošku blábolíme.
3: A proto je nejlepší čas.
2: Já myslím, že to byla taková hezká
3: tečka. Už opravdu vypnou, takže my teďka pustíme jingle, tímto skončíme a Ellen, máváme ti do studia, moc ti děkujeme a po jinglu tam můžeš dát už opravdový Rádio 1.
2: Tak jo, děkujeme moc.
0: Díky moc za to, že nás posloucháte.
4: A to už jedem? Já myslím, že jste jenom zkouším.
3: Tak to bylo dobrý.
2: To bylo dobrý.
3: Rádio 1.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
2: Čau, poštím jingle a čauky.
0: Opatrujte se.
5: Rádio 1 na festivalu United Islands of Prague.
6: Posloucháte přímý přenos ze scény Rádia 1 na ostrově Štvanice.
7: Partnerem přímého přenosu z United Islands je nakladatelství Argo. Hvězdy české i zahraniční prózy, poezie, non-fiction i komiksů. Argo.cz.
8: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ve stínech tvary květin.
11: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
10: Jejich vůni nepostrádá.
11: V režii Jana Horáka. Premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
12: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
13: Nazdar, co to bastlíš?
14: To je prototyp, než aj na to.
13: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
14: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
13: Taky tě to zajímá?
15: Přijď na Maker Faire Prague.
16: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
15: Křižíkovy pavilony.
16: www.makerfaire.cz.
17: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
18: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženě

0: náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
1: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: To se nedá popsat. To musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: ya verás, qué divertido.
1: Radio 1. To je Radio 1.

0: Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik,

0: těžko čet. Bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.